0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Život plyne dál.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoli, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Radio Čas, hity, které milujete, no a propouzíte se do nového dne. Já si to vždycky musím ujasnit, abych věděla, kde jsem, čí jsem, kdo jsem, s kým jsem. Takže je to středa 19. srpna, no a s vámi Lenka Líšková a Radim Sobeslav Bednář.
1: Já si musím taky ujasnit vždycky, že není dobré koukat se jenom na teplotu, ale taky na všechno kolem, protože jsem viděla, mi to překvapilo, oni říkali, jako, že už bude chladnější týden a koukal jsem, že dneska má být na Ostravsku místy až kolem 28 stupňů a nějak jsem pominul to, jako, že by mělo třeba ráno nebo dopoledne pršet.
0: Dneska je tam, prosím vás, velký slivák, teda ne v Ostravě, v Ostravě mrholí.
1: Ne, tak to ještě cestu do práce lilo.
0: Fakt. Jo, tak já, když jsem přijížděla do Ostravy, tak to byl velmi deštíček, příjemný zážitek a deštíček, protože v Příboře jsem, mám metr od domu auto, a už tak mě to pěkně polilo.
1: No. Ale pozor, jako i když pršelo, tak jsem šel úplně vděčně, pořád vzpomínám jako na začátek, no jednak začátek prázdnin a potom teď nedávno minulý týden, nebo kdy to bylo, takže pořád jsem šel takhle, víš, jako děkuju.
0: Jo, jako vzduch je opravdu ukázkový.
1: Je to nádhera.
0: A krásně se tam dýchá, jenom prosím vás, nezapomeňte dneska deštníky, protože ty přeháňky by měly trvat po celý den.
1: Pokud jste na to citlivý, určitě. Tak to byla meteorologická vsuvka, teď už ofiko, čerstvé zprávy a kolega Martin Fabík. Dobré ráno, Moravo.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Novou Jičínsku na dálnici D1 v oblasti Pustějov. Je zde porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Dále buďte opatrní ve Zlíně na silnici poblíž Koryčany. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Horská služba v Česku má v létě napilno. V Ostravě vznikne skupina pro blízké lidi s duševním onemocněním a v olomoucké MHD už jízdenku koupíte kartou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku mají záchranáři horské služby v létě pořádně napilno. Od začátku července do 17. srpna řešili přes 1400 případů. Nejčastěji jde o pády na kole nebo koloběžce. Problémy způsobuje hlavně horko a nedostatek tekutin.
2: Morava aktuál.

0: nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde projedou zúženými jízdními pruhy. V Ostravě vznikne nová skupina pro rodiny lidí s duševním onemocněním. Od září půjde o první skupinu svého druhu v Moravskoslezském kraji. Blízcí se tam dozví, jak nemocnému pomoci, jak s ním mluvit a co dělat v těžkých chvílích. Skupina je zdarma a zájemci se mohou přihlásit do 28. srpna. V olomoucké MHD už jízdenku koupíte i bez hledání drobných. Začal test bezkontaktních terminálů, které jsou zatím v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedete, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
1: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
0: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří do všech vozů. Celkem jich bude téměř 200.
2: Rádio Čas Sport.
0: A české hokejistky čeká první turnaj Euro Hockey Tour pod novým trenérem. Brian Idalsky je poprvé povede na švýcarských hrách. Postupně se utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Jedna za druhou hity, které milujete, a teď nevím, jako jestli jedno, dvě, tři jména v kalendáři. Dnes 19. srpna. Počasí vypadá tak trošku jako na začátek podzimu, ale rozhodně má být pozor. Když ne jako sušejí, tak tepleji než včera v tento čas, jo, jen tak na okraj. Lení, koho tam máme?
5: Já se jenom dozívnu, přece jenom do zvuky brzkého rána a vstávání. Máme tam dvě jména. To druhé moc nevím, jak ti napovím, ale to první ti řeknu, že to byl francouzský král.
4: Ti 14, 15 a tak?
5: Ano.
4: Ludvík.
5: Ano.
4: Ludvík, výborně.
5: Takže gratulujeme všem Ludvíkům.
4: Mimochodem, jenom taková vsuvka, u nás jako v rodině mé dětství to evokovalo příjmení. Táta měl, pamatuješ si ještě, jak byly klasické telefonní seznamy?
5: Ano.
4: Tak táta měl na té přední straně napsaná jména všech těch jako nejznámějších.
5: Jo.
4: A byl to pán nebo inženýr Ludvík.
5: Jo.
4: A vždycky mi překvapilo, že to je právě příjmení. No. Tak to je taková vsuvka. No a ten druhý?
5: A ta druhá, to je ženské jméno a já si ji spojuju jenom s jednou komičkou ze Slovenska. Ona moderovala jednu talentovou show společně s Davidem Gránským. Už je to nějaká doba.
4: Jo, počkej, to byla komička? To nebyla zpěvačka?
5: Ne, ona je spíš herečka a stand-up komička.
4: Aha, tak to není, protože vím, že tam má nějakou tu Simu, ne? Ale ne, to ne, Simona ne, je jindy. Ne. A potom vím, že byla... Ona taky a to byla asi s Leošem Marešem, to byla ta Týna, ale...
5: Ne, ale ještě jednu
4: já
5: nebo dvě řady...
4: Já si vybavím taková docela exotická hezonka.
5: Ne.
4: Ale vím, že byla s Gránským, ano.
5: Ne, tak to nevíš, protože, no počkej, potom s Gránským už byla manželka od Rytmusa.
4: Aha, tak to je ta hezká, exotická, ano přesně.
5: Ano,
4: tak,
5: a ještě předtím, ale tam byla normální žena, krásná. No, a to byla stand-up komička ze Slovenska.
4: Ne. A úplně nikdo jiný se ti nevybavuje, že bys mi
5: napověděla? No právě, že ne, že... protože to je takové netypické jméno. Tak já ti to prozradím.
4: Jo, a je tam ještě něco?
5: Je to Luisa.
4: A tak já tady mám chlapa.
5: Ludvík a Luisa.
4: Aha, tak tady je i Luis, takže vlastně, a myslím, že základ je stejný, takže vlastně všichni tohodle základu máte svátek, takže
5: prostě
4: si ho umíte.
5: Prostě dneska lu, je to v pohodě.
4: Byl jsem ráno, dvakrát.

0: Ranní pozdravení za celý tým Rádia Čas s Lenčou a Radimem přejeme hezké, já jsem chtěl říct úterý, ale už je středa, takže ano. Zase o něco blíž víkendu, ať jsme optimisté, ještě jednou pro všechny středa 19. a v kalendáři všechno základu Louis, Luisa a samozřejmě český Ludvík, takže krásný svátek.
1: Ano, krásné ráno, no a pojďme se podívat letem světem internetem a to vyloženě letem. Nevím, jestli jsi zaznamenal ten let Smartwings z Prahy do Splitu.
0: Tento let jsem nezaznamenal.
1: Zrovna tento ne.
0: Ano, přesně tak.
1: Jinak má ráda přehled o všem.
0: Takže předpokládám, že bude něčím specifický.
1: Ano, on nabral více než hodinové zpoždění. Stále to nezní tak nějak zvláštně, že? Ale letadlo se vrátilo pro několik mladých dam na letiště, ano. A byly to prý společnice, striptérky. Mm-hmm. Tedy majitelka VIP klubu, kde oni pracují, tak říkala, že to nejsou žádné striptérky, že jsou to hostesky. Mm-hmm. Ano, ale to letadlo se pro ně vrátilo. A já jsem si říkala, když jsem četla tu zprávu, že došla jsem do té půlky, že je to takové jako pěkné, že je tam nenechali na tom letišti. Nakonec se tady ukázalo, že právě tyto dámy využívaly nějaké VIP služby na letišti a ten letištní personál je přivedl pozdě na ten gate. Takže to byla jejich chyba, letecká společnost chybu uznala. No a tady dámy milé, šikovné se dostaly na palubu a doletěly do Splitu.
0: Já si myslím spíš, jako, že to byla taková češtinářská úprava, že v podstatě jenom někteří zaměstnanci používali jejich VIP služby a proto proběhlo zpoždění, že jo?
1: Tak, někteří ano. To komentují na internetu slovy, že to musela být party na palubě a dokonce tam proběhla i otázka, jestli byste se vrátili tady pro tyto dámy, pro tu skupinku těch dam a všichni v podstatě jednohlasně píšou, že ano.
0: Já se teda musím podívat ještě na naše webovky cz.radio.cz, protože raz za čas náš tým, náš promotým hledá, cituji, hostesky.
1: Ano.
0: A musím se podívat, protože jaká jsou tady pravidla, nebo s čím by děvčata měly počítat, když pro nás pracují, jako jestli je tam právě tahle ta služba, když se tomu teda říká, my tomu říkáme ještě sluníčka občas, jo?
1: Ano, takže, ano.
0: Jestli tam máme i tenhle ten bonus navíc, protože to by lidé na akci jezdili rádi i tatínci vlastně, že jo?
1: Přesně tak, já si myslím, že by to hodně oživilo naše akce.
0: A proč vlastně to jako jsme nezavedli, že jo? Protože máme žlutý stánek Rádia Čas a byl by tam vedle ještě žlutý stan.
1: A tak to nemusíš mít ani stan, oni jsou i takové ty mobilní tyče, takže ty si přivezeš dvě mobilní tyče a můžou tam holky normálně dělat show.
0: Jo, aha, tak to jsme se nepochopili.
1: Já jsem myslela ten strip, ne, že bychom zařadili.
0: Ne, já jsem opravdu myslel, protože děti mají to malování na obličeji na našich akcích, maminka by si šla dát drink, ano. Protože ho potřebuje a tatínek by šel na chvilku do stanu. A všichni by byli spokojeni. Za našimi
1: sluníčky. Počkej, ty myslíš jako...
0: No tyhle ty hostesky jsem myslel.
1: Jo, aha, tak já jsem úplně na slušňáka, že?
0: Počkej, a ty myslíš, že tam ty
1: show?
0: Hostesky byly jenom takové ty, co dělají ty, jako kolem tyče, ty
1: akrobatické. A tak tady napsáno kousky. Stripterka, tak stripterka nedělá nic dalšího.
0: Jo, takhle, a ty jsi neřekla stripterka, ty jsi řekla různé výrazy, ale jako stripterku myslím, že ne?
1: Jo, já jsem říkala, že jsou to stripterky, ale dáma vlastnící ten VIP klub říká, že jsou to hostesky.
0: Aha. No. Tak to mě vůbec nebaví. Tak jo, to jsou vlastně tanečnice kolem.
1: Ty už bys nám postavil žlutý stan, no, ty hampejzníku.
0: Ale prosím tě, kdy to uleví všem. Jako prvních 5 sekund potom, když se vám uleví, tak jako zapomenete úplně na všechny starosti. To vám jako neřekni, že ne.

0: Hudební a vlastně nejenom hudební snídaní s rádiem Čas přejeme dobrou chuť i k nějakému tomu rannímu mlsu. Lenča si mlsne, i když od včerejška je vlastně ochuzná o jeden citronový mls.
1: Ano, o bonbon, a my jsme tady právě včera řešili kauzu bonbony.
0: Je to paklíček bonbonů, takových těch, jakoby, že ho můžete sníst, ale taky rozžvíkat. V podstatě jaký fenomén, který nás provázel už od dětství.
1: Takový ten lepič na zuby.
0: Ano, přesně tak. Takový ten zahraniční, protože v Česku to byly sisinky kdysi, jo.
1: Ano, přesně.
0: No a Lenča tady dostala jeden takový malý paklíček od našeho kolegy a kamaráda Marti, ale já jsem si všiml, bylo to vlastně z pondělka na úterý, že ten paklíček byl otevřený a Lenča přišla až v úterý ráno, takže jsme hledali toho, kdo ho otevřel.
1: A kdo zbaštil jeden bonbon a nechal tady roztržený obal a ujezený jeden bonbon z paklíku. A měli jsme tady velké řešení a pátrání.
0: Tak já jenom připomínám, že večerní směnu měla kolegyně Tereska, která nejedla nikdy. Přesně řečeno, pokud jí, tak na to nevypadá. Navíc je maminkou dvojčat, takže ona to asi hned stejně jako spálí. Kolega Aleš ten by si v životě nevzal, jednak protože je kozoroh a jednak protože...
1: On jí sladké.
0: On jí tři hrášky a podobně.
1: Tak, přesně.
0: Já bych nešel na dárek, protože jsem viděl, že to je dárek.
1: A já jsem obvinila Mikeyho, našeho kolegu Mikeyho, a ty si ještě říkal, no to nemůžeš takhle někoho hned obvinit, že? No a potom jsem Mikeymu nahrávala hlasovku. A mohla bych se živit jako soukromé očko a detektiv, protože Mikey se přiznal, ano, byl to on.
0: Jo, přesně tak. Ano, jsem viník a poslal vychlamaný smajlík, že?
1: Ano, úplně, ano, ano.
0: Ale jak říkám, já si myslím, protože to bylo na lístečku, Martě tam připsal dobré ráno, já mám pocit, že to bylo takové to, jako že to dobré ráno nechává tam ten paklíček, no.
1: Ano, ale to je úplně v pohodě, my jsme si spíše dělali takovou legraci, že jsme na to vlastně v podstatě přišli, na to já jsem byla nejvíc hrdá, že jsme na to přišli, kdo zbaštil bonbon a měla jsem pravdu.
0: Majky, kdybys věděl, co říkala bokem.
1: Nic jsem neříkala, říkala jsem, že to je v pohodě. Ať si klidně ještě dá.
0: Ať přemýšlí. Já vím, že to můžu říct, protože Majky většinou říká, že v tenhle čas opravdu spí.
1: On nás vůbec nesneší.
0: Má koma.
1: Ano, my vlastně v podstatě o Majkým teď můžeme říct úplně cokoliv.
0: Já to mám takhle rozdělené lidi právě, ano. O kterých můžu v různých fázích dne. Ano.
1: A nikdy se to nedoví.
0: On nesleduje televizi Relax, on si nás nedává v záznamu. No nicméně je čas na další muziku a za chvíli čerstvé horoskopy s datem 19.8.

0: Ranní dvojka Rádia Čas, Lenča Líšková.
1: Radím se Bysla Bednář.
0: Se na posledních pár minut stala generátorem, no ne náhodných, ale cílených otázek, protože se snažíme, aby otázky v rámci opět dneska tří kol časovaných hodin, které klepou na dveře už brzy, tak byly jednoduché, ale zase, abychom z vás neudělali úplné voli, jestli si rozumíme, jo.
1: Třeba bychom mohli tak nějak ukázat, jakým směrem jdeme, protože nás čekají časované hodiny, hned tři kola, tak můžeme to vyzkoušet na tobě. Jaká je největší planeta sluneční soustavy?
0: Teď se musím zamyslet.
1: Ale to jestli dáš, tak normálně máš u mě klíčenku. Já bych to taky nevěděla. Můj
0: no,
1: Marťa by to
0: počkej,
1: věděl.
0: Počkej. Já vím, že tvůj Marťa by to věděl.
1: No. Ten by mi dal bídu, že já to nevím.
0: Jo, tak já nevím. Jupiter?
1: Jak to víš? Ty to víš!
0: Já vím, že to je Jupiter nebo Saturn, no.
1: Tak je nějak to Jupiter.
0: Nějak jsem stopil, dobře, fajn, tak díky bohu. Já nemám už, já už mám připravené horoskopy, tak tam nemám. A dej mi ještě nějakou. Mimochodem velmi často, ale to už jsme opakovali, to klidně řekneme, takové ty kombinace barev, jak vznikají některé, tak schválně si řekněte sami pro sebe, modrá plus žlutá, už jsme se na to ptali. Jo?
1: Která,
0: je to zelená, jo?
1: Jo. Dohromady. No. Která řeka protéká Londýnem?
0: Temže?
1: Ano.
0: The Thames, ano, to si pamatuju z jedné znělky. Díky mistru Bínovi si to vlastně pamatuju. No,
1: Temže. Fuj. A jak se jmenuje měna Japonska?
0: Jen?
1: Ano.
0: Jen, jo.
1: No vidíš to?
0: Ty no, ale ty mi přijdou, jakoby v rámci tohodle paklíku mi to už přijde jako středně těžké.
1: Ne, to už jsou těžké.
0: My máme jednu otázku, na kterou se hodně těšíme a měli jsme jako debatu, jako jestli dáte v podstatě část té otázky, nebo jestli byste jí dali celou. Já mám taky jednu takovou, na kterou se těším a zapsal jsem si.
1: A mimochodem, já mám pocit, že některé jsme vyděsili, protože přece jenom ty otázky, které teďka říká.
0: Ne, tohle byla kategorie už těžší. Jo?
1: Už těžší a hlavně ve chvíli, kdy je tam ten časový limit. Mm-hmm. Tak člověk nikdy ani neví, jak se jmenuje, takže my na to samozřejmě přihlížíme a ty otázky jsou velmi jednoduché.
0: Takže už v této hodině dávejte pozor, včas řekneme, kdy volat. A jak říkám, ten časový limit sám pro sebe jsem si nemohl pustit z toho důvodu, že už je tam připraven Milan a chce vám říct, jaká ta středa vlastně bude.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude emočně hodně dynamická. Na jedné straně budeme mít tendenci se předvádět a ukazovat, jaký jsme borci a co vše si můžeme dovolit, a na straně druhé to mnohdy bude v rozporu s těmi, s nimiž jsme citově propojeni. Pozor bychom si také měli dávat na milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak na blížence čekají příjemná setkání. Váhy nebudou tak moc váhat jako obvykle a vodnáři překvapí originálním řešením mnohých problémů. Ryby budou plné fantazie a chuti na dobrodružství. Radce by lepší své sousedské vztahy a štíři prosadí vše, co budou chtít. Střelci nezapřou chuť na cestování. Berani mohou narážet na nepochopení okolí a lvi zazáří svou velkorysostí. Panám se vyplatí jejich smysl pro detail. Kozorozi opět posílí své finance a býci si dopřejí oblíbenou relaxaci u jídla. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo! Rádio.

0: prosím pěkně posíláme do světa, že přes sociální sítě, to znamená Facebook, ale taky Instagram Rádia Čas, se k vám dneska dostalo jedno speciální video, krásné vztahové, někdo se v tom možná pozná, to video se jmenuje Vlásky, takže za Rádio a za Lenču, pokud vám udělá a vlastně už udělalo hezčí den, pošlete ho dál mezi lidi, ať se taky ve středu pobavíte. A nejen to, tam najdete.
1: A mimochodem na Facebooku najdete taky dnešní otázku dne a ta zní, které zvíře v zoo jste nikdy nevynechali.
0: Případně jako pokud už se umíte vzpomenout, pokud už jste rodiči, tak jako ke kterým vždycky jako běží vaše děti, že jo, když už je jakoby vezmete poprvé do zoo, každé dítě fascinuje něco trošku jiného.
1: Tak ty jsi měl co, Ráďo? Co malý Ráďa vždycky chtěl v zoo vidět?
0: Ráďa byl až větší v zoo a to zmiňuji vždycky, vlastně ta ostravská prý jsou tam pořád a vlastně přesvědčil jsem se ještě před pár lety, mě prostě učarovali v ostravské na úvod plameňáci. A jinak tak jako procházím, já jsem takový jako bezemoční, co se týče toho, protože většinou jsou tam lidi. No ne, tak většinou jsou tam lidi, ani ty kozenky mě nějak, to moje čichové věmy moc nedávají, jak to tam poskakuje a smrdí. Takže tak, no. Možná papoušci. Akorát někdy si říkám, že fakt líto, jakože jsou, i když jsou u toho obrovské ty voliéry a klece, ale přece jenom jakože by jim slušel ten strom jenom, no. Protože jsou to krasavci, no. Ale já jsem až na ty plameňáky, jo, a taky mě baví, když nevím, jestli to mají všechny zoo, jak se tam prostě tak jako potulují pávy. Jo. Některých, jo, tak jako občas se předvedou a podobně, ale já nemývám takové ty... Občas rád koukám, no to víš, že si vzpomínám, občas rád koukám v pavilonu plazů a strašně mě baví hledat takové ty hady nebo takové ty jako malé potvorky, které jsou schované, jestli
1: jo.
0: A vždycky si, protože teda osobně si myslím, že v mém dětství, jo, v osmdesátkách byly takové ty, jak to mám říct, ty voliéry někdy prázdné, tam sice byl název, ale oni je tam neměli, jo, a že my jsme jako hledali, oni řekli, že spí a tak dál, že tehdy se to tak dělalo, no. Ty máš nějaké takové cinknutí, jako když se řekne zoo?
1: Já třeba do zoo moc nechodím, no. Není to moje úplně nejoblíbenější místo, ale je fakt, že mám dva takové zážitky. My jsme nechodili, když jsem byla malá, do zoo, ale chodili jsme do Obory v Brně a byla to moje nejoblíbenější procházka, protože tam byly prasítka, my jsme tomu říkali prasítka, ale jsou to prasátka v Oboře a oni, když měli malé, ty divočáci, tak to jsou takové ty pruhované.
0: Ti jsou krásní.
1: A ti jsou tak
0: to
1: boží.
0: Jsou přesně tak.
1: A vždycky, když jsem byla malá, tak jsme tam chodili s babičkou a s dědou okolo té Obory a já vždycky se říkalo, jedeme na prasítka a nosili jsme jim chleba a bylo to prostě úplně geniální a ty malé prasátka, to se mi líbilo moc. No a potom mám zážitek, když jsme byli v Thajsku, v zoo v Chiang Mai, která je teda nádherná, tak jsme tam viděli červenou pandu. A já jsem vlastně nevěděla, že to patří do pand, tady ten medvídek, a je to takový rozkošný červený medvídek, určitě už si ho někde viděl.
0: Já vím, prostě nevypadá jako jeho jako bíločerný brácha. No,
1: ne, tak vůbec tak nevypadá a to teda bylo neuvěřitelně rozkošné zvířátko.
0: Ale tak je to rozkošník, že jo? Oni jsou taky jako rozkošník. Prostě, když se řekne panda, tak je to ňuňu, asi tak.
1: Úplně ňuňu.
0: Ty jsi tam měla, protože na Facebooku Rádia Čas se odkaz objevil až teď, ale jeden jako z prvních, jak se tomu říká, přispění do mlýna už tam je.
1: Ano, Klárka napsala, že nikdy nevynechá lachtany.
0: Takže vy taky pište, nahrávejte, my vás totiž rádi slyšíme a vy doufáme, že rádi uslyšíte lachtany. Hrozné.
1: Je, ty mi to pustíš.
0: Silenka vyžádala od Jarka.
1: Ne, to je skvělý, to mám na
0: spaně. Tak to je báječné.
1: Já to můžu zpívat s Jarkem.
0: Takže budeme zpívat hady a podobně.
1: Lachtany.
2: Lach, lach. Lach, lach. Lach, lach. Lach, lach.
1: To je geniální.
0: To je ono?
2: Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si jde do kina. Jeli vlakem, lodí, metrem a pak tramvají a teď před kinem lachtaní.
1: Aha, bude tak promenovat.
2: Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do
0: kohů.
2: Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pitlík a

lásky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

0: Martina, lach, lach.
1: Lach, lach.
2: No tak prosím ještě do vysvětlení, když už jsme to jakoby načali, je to dnešní téma, které zvíře nikdy v zoo nevynecháte.
1: Tak. No a Klárka napsala Lachtany a já jsem si hned vzpomněla na tuhle písničku. Já jsem zvědavá, na jaké další písničky si ještě vzpomenu podle toho, co budete psát na náš Facebook anebo taky na WhatsApp na 7766 12 800, co nevynecháte za zvíře v zoo.
2: Dobře, takže za chvilku jedna moje, která se mi vybavila, právě z tohohle odvětví jako dospěláků, kteří zpívají o zvířátkách.
1: Já vím,

0: systému 8.
1: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tak další muzika připravená, Lenče, radím Rádio Čas. Teď se mi nějak vybavila Madonna a písnička Hang Up a tik-tak, tik-tak, tik-tak, protože myslím, že už je ideální čas na první kolo.
3: Je to Hang Up?
2: Hang Up, jo.
3: A není to 4 minutes to save world, nebo
2: Ježíš,
3: tak 4 minutes?
2: Ne, počkej. Time goes by so slowly, tik-tak, tik-tak, ne, aha, jo, vlastně to 4 minutes,
3: jo.
2: Ano, přesně.
3: Jo, 4 minutes, jo, já jsem se úplně jsem se zmátla.
2: 2008,
3: nevadí. A s Justinem Timberlakem. Ale yes. Teda ne, že bych tě chtěla opravovat, jako samozřejmě, to bych si v životě nedovolila.
2: No, mě můžeš vyzkoušet z písniček o Madonna, myslím, že bych to vyhrál.
3: No to 100%, mm-hmm. To 100%, do toho
2: time
3: se vůbec...
2: Time goes by so slowly, jo, tam je, aha, tam, jo, tam, no. Tam jenom tikají hodiny, ale tik-tak, tik-tak je 4 minutes, máš no. Pravdu.
3: Do toho se nebudeme pouštět, ale tady do kvízu o Madoně.
2: Mimochodem ještě nevolíte, jsme neřekli, kolikátý v pořadí.
3: My se pustíme do něčeho jiného a to jsou časované hodiny. Poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je právě teď ve hře.
2: Tak jenom připomínáme produkty Nibo a Mýtu, kterými opečováváte celé své tělo, včetně sprcháčů, mídel a podobně, pro dospěláky, pro děti taky. Včera by se mi to hodilo, Dr. House, čistice pro domácnost je úžasné, čističe pro doma, já bych to asi neřekl pětkrát za sebou.
3: Tak povídej.
2: Neřeknu.
3: Neřekni.
2: To by měla být asi reklama partnera, ne?
3: Já
2: to...
3: Čištiče.
2: Už to čističe. Čističe pro domácnost, čistice. Takže dál znova. Dokud se mi to nepovede, jo?
3: Dobře, ano.
2: Čistice. Dobře, jedem znova. Čističe pro domácnost, čistice. Dál? Znova. Čističe pro domácnost, čistice. Tak ještě jedno kolo a potom už řekneme, kolikátý pořadí, jo? Čističe pro domácnost, čističe pro domácnost, čističe pro domácnost, čističe pro domácnost. Doktor House.
3: Já doufám, že nás sledujete taky na televizi Relax, protože tohle rádi hodně bolelo. Mě a málem praskl
2: hrnek, který jsem držel. Opravdu.
3: Ano, a chtěla jsem říct, a teď rychleji.
2: Takže prosím vás, 7766 12 805.
3: Ano, pátý v pořadí jde do hry o poukaz v hodnotě 500 korun do Bento Bohemia.
4: Mám prostě.

0: Rádia Čas.
1: Tak jestli pak už se slyšíme, protože to byla divoká jízda, vzít toho správného v pořadí, aktuálně pátý, linka Rádia Čas, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Ivan a zdravím všechny posluchače Rádia Čas i vás.
1: Ivane, dneska se ptáme všech, tak na úvod dne, představte si, že jste v zoo, vy osobně, jako ke kterému zvířeti, nebo já nevím, ke které kleci, ke kterému viváriu byste se chtěl podívat. Fascinuje vás nějaké zvíře, když jste v zoo?
2: Tak, když jsem měl rád lefy, jako lvy, že teďka spíš tak ty rejnoci, tak ty líšenský zoo, aha, tam je to tak.
1: Tam si taky můžou lidi, pokud se nepletu, nakrmit, že jo,
2: tyhle ty
3: buky. No. Wow, to jsem ani nevěděla.
1: Jo, je ta možnost, no.
3: Paráda, tak to máme krásný i tip. Tak doufáme, že budete úspěšní i u soutěžní otázky. Jste připraven?
2: No, snad jo.
1: Zeptáme se takhle, od pondělka slyšel jste už nějaká kola?
2: Slyšel.
1: A věděl jste všechno? Nebo skoro všechno?
2: Tak jak kdy? No.
1: Dobře, tak uvidíme, které kdy to bude teď, takže?
3: Otázka zní, jak se jmenují synové princezny Diany? Stačí i jedno jméno.
2: Ne. William Harry, ano.
1: My tam jenom něco není jasné.
2: William a Harry.
1: Jo, já jsem vás slyšel. Ivane, vy jste na hormonech teď?
2: Prosím,
1: ne. Vy jste na hormonech, protože máte jako ženský hlas chvíle, my jste měl. A jako, když to člověk přechází...
2: No, mám tady kolegyni.
1: Jo, kolegyni. A proč nešla k telefonu kolegyně?
2: Protože přišla teďka do práce.
1: Jo, takhle a hned musela poradit. Takže dáte nám jí k telefonu?
2: Ano, dám.
1: Dobře, výborně.
4: Dobrý den.
1: Máme rádi kouzlo přímého přenosu. Lenča, radím, komu jsme se dovolali, nebo s kým teď mluvíme?
4: Marie.
1: Maruško, vyhrála jste 500
3: korun, je vaší.
1: Ne, já vím samozřejmě, že je důležité dovolat se, že jo, dovolat se,
4: ano,
1: a to obstaral Milan, ale mimochodem pokoušíte to tak vždycky jako v rámci kanceláře, je to společné dílko vždycky?
4: Zkoušíme, opravdu zkoušíme, někdy se dovolám já, někdy kolega, takže já mu to teď moc přeju.
3: Jo, a on se určitě podělí, já myslím, že nějaké mídelko by mohl.
4: Určitě. No,
1: tak nám ho ještě na chvilku dejte, ať to nevypadá, jako, že jsme úplně očoupli.
4: Mějte se hezky, ano.
1: Gratulace.
2: No, tak jste to slyšeli.
1: Ale Ivane, myslíme, že na jako kolegáčky si nemůžete stěžovat, že tam je spokojenost.
2: Ne, vůbec ne. Už se známe 12 let, takže jako...
1: Díky bohu za ty dary. Tak jo, mějte se báječně.

0: slušně, užijte si online nákupy a rádi jsme vás slyšeli. Naschle.
1: No, taky naschledanou.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Krásné ráno, Rádio Čas, hity, které milujete, 19.8. středa v kalendáři.
1: Rádio Čas pro vás kdykoliv i online na cazradio.cz, možná i u sousedů si nás někteří dopřávají, pokud si nás třeba našli, nejenom na Slovensku, možná třeba i v Rakousku, protože tam se teď podíváme.
0: Jo, anebo, aha.
1: Ne, všude možné, mohli jsme vyjmenovat jako Německo, Polsko a podobně. Ne,
0: já jsem právě chtěla začít
1: jmenovat. Nejsou časované hodiny, ale výborně, Lení, výborně.
0: Jo. Já ti vyjmenuju zemí.
1: Hlavní města bys dala našim sousedům? Dobře, fajn, dobře.
0: Ani náhodou.
1: Ne, to není podstatné. Podíváme se tedy do Rakouska, nevím, jestli jsi to viděla nebo ne.
0: Vídeň.
1: Přesně tak. Ne, Salzburg. Ne, jakože do Salzburgu se podíváme. To jsi mě lekla úplně, jakože mimo. Takže prosím vás, zpátky na zem, jo. Dobré ráno, Moravo se teď s vámi podívá do Salzburgu, což je rodné město Wolfganga Amadea Mozarta, prostě legendárního skladatele. No a taková zajímavá vzpomínka prostě na tohohle slavného rodáka proběhla s pomocí umělce, konceptuálního umělce Otmara Hörla. V zámku Mirabel, což je půvabné místo, rozesel na začátku prázdnin, tuším, 210 sošek, takových malých pozlacených sošek tohohle známého autora. Během 2 týdnů bylo 81 pryč a během dalších dní už tuším, že 210, potrženo, sečteno, pardon, 210 se ztratilo a 300 jich bylo rozeseto, jo? Řekneš nám k tomu něco?
0: Tak co čekal, že?
1: Aha, tohle?
0: Tak jestli jsou to malé pozlacené sošky, tak je jasné, že to každý bude chtít.
1: Myslím, že to pozlacení jenom symbolické, že on pracuje jako s nějakým materiálem, to zase takový vůl snad není, ale...
0: A že každý si to chtěl domů donést jako artefakt.
1: Nic jiného nám neřekneš, jo?
0: No tak jako...
1: Takže, prosím vás pěkně. Víte, co má Lenka Líšková vystavené?
0: Ne.
1: Malou pozlacenou sošku, já to ukazuju teď na kamery televize Relax. Ale prosím tě, to si nikdo nepamatuje vůbec, jako kdo jsem ti dal. Malá pozlacená soška Mozarta.
0: Ale to je chlapeček se slamákem, to není žádný Wolfgang Amadeus Mozart.
1: To je on, když na zahradě v letním horku skládal slavnou operu
0: jako
1: chlapeček, jo? Takže máme tady důkaz, proto je tak v klidu a říká jeho chyba, jo? No autora.
0: Tak prosím tě, tak co pak ty nemáš tu zkušenost, co není přibité, to prostě jako chápeš?
1: Mimochodem, on prý takových projektů měl víc a vždycky se mu to děje,
0: no,
1: jo?
0: Tak jasně.
1: Jako počítá podobně. Jinak si je prohlídni, to jsou ti boxy, možná už si je viděla.
0: A jsou nádherní, právě že jsou moc krásní a opravdu to vypadá jako taková figurka, kterou si dáte do poličky, takže... kdybych ji našla v trávě, tak bych si ji taky vzala.
1: Musí to být jakoby statná polička, já teda nevím, jak je těžký nebo ne, ale ono to má půl metru, protože ono je 50 cm.
0: Jo, počkej, to má půl metru.
1: Půl metru, no.
0: Aha, tak to ale mění situaci, já jsem myslela, že je to velké, jak...
1: Já jsem podle toho obrázku prostě zaimprovizoval jako Želenča.
0: Já jsem myslela, že je to velké, jak postava do Kindervejčka.
1: Ne, tak to by každý zašlápl v té trávě, že jo.
0: Počkej, tak někdo ukradl 210 půlmetrový sošek.
1: Jo,
0: sošek.
1: Tam s pomocí samozřejmě strážců zákona se předpokládá, že prý to byla organizovaná skupina.
0: No, mění situaci, no tak to bych neodnesla, tak to je jasné, že to je
1: ale tak jednu instalace. Do své, ty máš velkou tašku, jednu bys tam dala.
0: Ale tak to je jasné, že když je to půlmetrová soška, že to je instalace. Já jsem myslela, že to někdo spletl, že jsou jako rozházené malé figurky.
1: Tak jo, je jich tam opravdu hodně, on pracuje s polymerem, takže já myslím, že oni nebudou nějak extrémně těžké, jo, ale to je stejné, mi to připomnělo tu kauzu, kterou jsme zmiňovali před našima dovolenýma, v podstatě, kolik to bylo tenkrát lehátek za ty miliony, že jo, které přesunuli do Albánie, že, z Itálie?
0: Ano,
1: z italského letoviska.
0: Ano, z Itálie někdo přesunul, a myslím, že to bylo taky nějakých kolem 100 lehátek, do Albánie a potom jedna paní to vyfotila, protože na těch lehátkách neustále bylo vytištěné logo toho italského hotelu a myslím, že to byla škoda v hodnotě asi 1,5 milionu korun naše.
1: Mimochodem jsou teda odvážní, jedou dál, tuším až do 30. srpna a počítají asi s tím, že další budou ubývat, takže kdybyste náhodou zámek Mirabel do zahrad místních v Salzburgu jako chtěli, tak ještě máte prostor jako dojet si s taškou.
0: Když to vypadá jako na vemte si tašku,
1: máte to i s bezvatypem.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Řešíme ledacos, ostatně jako vždycky na vlnách Rádia Čas, a jenom připomínám za Lenču a Radima, za celý tým Rádia Čas, že dneska jsme se vypravili do zoo, které zvířátko, ať už vy, vaše děti, nebo když jste byli malí, prostě nikdy nevynecháte, které vás prostě fascinuje, když už jste tam, jo. Mimochodem mám tady reakci od Libora, ta první nemůžu přečíst.
1: Proč ne?
0: A ta druhá, ale hned jsem si vzpomněl na písničku Kozel od Nohavici.
1: Jo.
0: Když ten rádio říkal, že vám nevoní kozenky, ale je fakt, ptáčci jsou hezčí. Protože já jsem zmiňovala ty papoušky.
1: Jo.
0: Tak napsal, ale... že rádě má rád
1: papoušky.
0: Velké ptáky. A smál se strašně. A taky papoušky a všechno opeřené. Krásné ránko, Libor. Ale tak jako žijete to s námi, no.
1: Ale tak kozel není úplně zoologické zvíře.
0: No to řekni Liborovi, že v podstatě jakoby Lenča, ona když se jí to nezdá, ona vám to řekne, jakože
1: no
0: špatně
1: uvažujete. No ne, tak když si kozla pustíme.
0: No počkej, ale přece, no tak kozel, kozenky, tak tam přece nejsou kozy, někteří jsou z nich i kozly, ne?
1: To je pravda, no.
0: To jsou ty, které krmí, takové ty, které poskakují, nebo které vlastně dělají se i ta yoga, ne, kozí, pokud se nepletu, no, tak jo, přece to nejsou jenom holky.
1: Byl jeden pán, teď máš taky říct, byl jeden pán.
0: Byl jeden pán.
1: Ten kozla měl.
0: Ten kozla měl.
1: Velice si.
0: Velice si.
1: S ním rozuměl.
0: S ním rozuměl.
1: Měl ho moc rád.
0: Měl ho moc rád.
1: Opravdu moc.
0: Opravdu moc.
1: Hladil mu vous.
0: Hladil mu vous.
1: Na dobrou noc.
0: Na dobrou noc.
1: No, ten kozel od Nohavice.
0: Aha, super.
1: Teď jsme udělali Liborovi radost. A nebo jsme ho úplně sejmuli svým pěveckým uměním.
0: Tak, máme tady ještě tip, zajděte si do zoo v Olomouci, tam mají papoušky a různé kondory a podobně v tak velkých voliérách, že tam mají i stromy. Aha, tak to je pravda,
1: to je,
0: jo, že někdy mají opravdu ten rozptyl. Jinak mě asi nejvíc baví ti volní pávy, a to je reakce od Dana, od posluchače Dana, taky přes WhatsApp Rádia Čas.
1: No a co vy a vaše oblíbená zvířátka v zoo? Facebook Rádia Čas neustále k dispozici, stejně jako WhatsApp.
2: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Nachmelené šardoné.
8: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené šardoné, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž Velkých Albrechtic, směr na Ostravu. Probíhají zde práce na silnici a levý jízdní pruh je uzavřen. Dále buďte opatrní v oblasti Brno-Venkov na silnici v oblasti Medlov. Osobní auto srazilo zvěř, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: V Česku roste počet budoucích lékařů a sester. Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště a Zlín chystá nové zastavení s vyhlídkou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá budoucích lékařů a sester. Na lékařské obory nově nastupuje kolem 2200 studentů ročně. Dříve jich bylo asi 1700. U všeobecných sester se počet nových studentů zvýšil o téměř 40%. Více zdravotníků má do budoucna pomoct pokrýt jejich nedostatek v českých nemocnicích.
2: Morava aktuálně.
10: V Ostravě se už od dnešního rána bez omezení rozjela frekventovaná Rudná ulice v úseku mezi Porubou a Plzeňskou ulicí.

0: která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde projedou zúženými jízdními pruhy. Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště. Pokračuje tak v rozšiřování možností pro trávení volného času občanů. O které lokality se jedná, to nám už prozradila zastupující mluvčí Karolína Talajková.
1: Parkourové hřiště vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem propojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Cestava je navržena tak, aby umožnila bezpečný a efektivní trénink parkouru a freerunningu začátečníkům i zkušeným sportovcům. Druhou letošní novinkou bude workoutové hřiště na sídlišti Korej. Na ploše mezi ulicemi pod Bílou horou a Karla Šepka vznikne moderní sestava pro venkovní posilování doplněná o prvky pro děti.
0: Zlín chystá nové turistické zastavení s vyhlídkou. Vzniká nad památníkem Tomáše Bati a nabídne pohled na celé město. Lidé si tam budou moci odpočinout a zároveň se dozvědět něco o historii Zlína. Nové místo bude součástí stezky Jeden život.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české basketbalisty čeká boj o postup do kvalifikace mistrovství Evropy. Tým se utká s Belgií a Norskem. Před důležitými zápasy čeká české hráče ještě příprava v Hamburku. Cílem je postoupit do hlavní fáze kvalifikace. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další zahodí.

0: které milujete.
1: Posloucháte ranní vysílání Rádia Čas.
2: Byl jeden pán.
1: Čekej. S Lenčou a Radimem poslouchat můžete kdykoliv i na casradio.cz.
2: Ten kozla měl.
1: Něco říkám, jo? Prosím. Středa 19. srpna v kalendáři Ludvík, ale třeba i Louis nebo Luisa.
2: Velice a... si...
1: Můžeš to nechat, prosím tě?
2: S ním rozuměl.
1: A už dost.
2: Měl ho moc rád. Opravdu moc.
1: Pán měl rád kozla, já tebe moc ne.
2: Hladil mu fous na dobrou noc.
1: V zoologické zahradě nejsou jenom kozly.
2: A teď se dostáváme dál.
1: Posluchač Libor zmínil písničku.
2: Jednoho se kozel lek. Rudé tričko. Pánovi snět. Ale to se musíš přidat, to je lepší.
1: Já nebudu podporovat... Tohleto.
2: Když to pán zřel,
1: no?
2: Zařval.
1: Co?
2: Je.
1: Je, no.
2: Svázal kozla.
1: No, to opět je, nebo ne, já nevím, co tam je, já nevím.
2: Na koleji,
1: výborně.
2: Tak, zapískal vlak.
1: Kolik to má slok?
2: To všechno myslím.
1: Zapískal vlak.
2: Kozel se lek. Vykašlal pak. Rudé tričko.
1: Počkej, má to ještě jednu sloku?
2: Ne, já jsem to asi popletla, ale to
1: nevím. Počkej, má to ještě jednu sloku?
2: Ne.
1: Aha, to je konec?
2: No počkej, vykašlal pak rudé tričko.
1: No.
2: Čímž stopnul vlak, ale já jsem vynechala jednu sloku, podle mě jsem zapomněla.
1: A to je škoda, protože tady máme ještě dlouhé antre od Whitney Houston a mě by zajímalo, víš co, tak ještě znova,
2: počkej, dáme.
1: Než začne zpívat Whitney, počkej, mě zajímalo, jak nám to půjde do rytmu totiž.
2: Já se musím vzpomenout, já nemám ten text před sebou, takže...
1: Ne, začni od začátku.
2: Fakt? Od začátku?
1: Od začátku máme 30 sekund, jo, na to zvěrstvo. Jinak hity, které milujete, a tihle dva jsou Lenča a Radim, jo, takže jedeme teď, jo.

0: Tak snad muzika vyhovuje dnes tedy i všem Ludvíkům, Luizům a Luizám k svátku, ale každý, kdo se s námi probouzí, usíná, cestuje, miluje, snídá prostě pohodičku a krásnou středu.
1: Já jsem si teď představila, že se někdo miluje u toho, když jsme zpívali, byl jeden pán, ten kozla měl.
0: Když už to sama teď to řekla.
1: Jako nevím, jako přátelé. To nevím. No, každopádně pojďme se podívat do filmového světa, trošku změníme téma. Já nevím, jestli jsi zaznamenal zprávu o novinkách v Pirátech z Karibiku.
0: No, že už konečně probíhá jednání po těch dlouhých soudních tahanicích, kdy už to teda nevypadalo, protože ho vypískali, že jo, z dalšího natáčení před lety, jak se řešila ta Amber Heard a podobně, že by snad už měl jednat o pokračování konečně.
1: Už se jedná o pokračování, no, ale pozor, má to háček. Samozřejmě řeč je o herci Johnnym Deppovi, který měl nějaký vroubek v Hollywoodu, i když ten soud ještě vůbec neskončil. Oni ho hned prostě odpálili. Teď teda se vrací, no a v Pirátech z Karibiku, ale by měl hrát vedlejší roli.
0: Když jsem viděl včera jenom nadpis, tak jsem právě nad tím uvažoval, teda on pořád vypadá dobře.
1: On je skvělý.
0: Teď se dokonce dostává do kin, ale zase zamaskovaný jako Scrooge z toho slavného vánočního příběhu o tom lakomci a podobně. Tak jsem uvažoval, protože už má pár let přes 60, právě jako jestli to dá na pána, jestli to bude nějaký senior. Mě napadlo třeba, že se objeví nějaký jeho pirátský syn a podobně.
1: Jo.
0: Ale to znamená, že to půjde jinou cestou a ví se, koho by měl hrát?
1: No, on by měl normálně hrát Jacka Sparrowa, ale
0: akorát být bokem.
1: Akorát být bokem a hlavní roli v Nových Pirátech z Karibiku prý by měla získat Margot Robbie, což je filmová Barbie. No, tak já nevím, ale bez Jacka Sparrowa to prostě jako, to nejsou Piráti z Karibiku, jako. Pardon,
0: a ti dva už budou taky na odpočinku, předpokládám, že jo, to znamená Keira Knightley a ježišmarja,
1: to nevím.
0: Bývalý partner Katy Perry,
1: Orlando
0: Bloom, ano.
1: To nevíme, o tom se jako moc nezmiňuje ten článek, jenom o tom, že hlavní roli by tedy v těch Nových Pirátech měla být Margot Robbie.
0: No, takže jo, tak Pirátka Jenny, no, prostě, no.
1: No jo, tak prostě.
0: Bratrstvo červené lepky a uvidíme, no, tak dokin to přiláká, co si budem.
1: Já chci Jacka.
0: Jo, dobře, fajn, stačí, máš kozla, budeš mít Jacka.

0: Bylo 7:45 a doufáme, že to je ráno nejen plné muziky, pohody, ale taky zajímavých zvířat a vašich typů, které zvíře právě v zoo nikdy nevynecháte. Tak jenom připomínáme, že se nám pomalinku plní i vlce prády a čas. Máme tady hlas pro surikaty a žirafy.
1: Jo, surikatem taky miluju.
0: A
1: taky.
0: Uvidíme, co audio zprávy posluchačka Eva, předpokládám, že k tématu.
2: Ahoj, tak já mám strašně ráda lenochody. Oni jsou tak strašně rozkošní a až tak strašně pomalí, že mě to úplně k ním táhne. Samozřejmě navštívím i lvy a takové zvířata, ale prostě vyloženě se těším na ty lenochody. Ahoj.
0: Což mi nepřímo trošku připomnělo, a teď nevím, je to jenom australská záležitost, nebo jakoby i v rámci Evropy někde narazíš na koaly? Protože koala mi přijde neuvěřitelně, teď jsem u ní viděl jako celý dokument, tak jsem z ní jako nadšený, a protože je ňuňaná, ale je to jenom jakoby čistě národní australská záležitost?
1: Nebo já nevím.
0: Teď jenom, jak mi od lenochoda mi to šlo pomalinku ten pohyb, najednou se mi vybavila koala, no.
1: Můžeme se podívat, jestli, kde všude žijí koaly?
0: Ne, kde mají v zoo? To mě zajímá, protože jako jestli opravdu můžou být jenom v těch australských, těch chráněných, nebo je můžou mít fakt jako někde v Evropě.
1: Já
0: protože
1: myslím,
0: oni
1: že
0: by museli dodávat, že jo, i tu rostlinku, že jo, ten eukalyptus a podobně.
1: Aha.
0: Tak mi to napadlo. Jo, jinak Lenča hledá, já jenom připomínám, rádi vás slyšíme, podobně jako Evu, můžete i napsat na WhatsApp 7766 12 800, případně využít náš Facebook, kde je i nové video s ranní tým.
1: Dokonce ano, mohou být i mimo Austrálii a dokonce jsou v některých zoologických zahradách, třeba v Japonsku, v Americe, v Tajsku, v Portugalsku, anebo v Číně je najdeme.
0: Aha, možná, že tam roste taky. No,
1: jejich chov mimo Austrálii ale není úplně jednoduchý, protože se právě živí těmi eukalypty. No a při převozu do zahraničí jsou proto stanovené zvláštní podmínky.
0: No, myslím, že tam musí být nějaké pravidlo určitě. No,
1: no. Takže ano, můžou, ale je to velmi, velmi náročné a vzácné.
0: Co se člověk nedozví s rádiem Čas? No, vy se taky dozvíte, nebojte, už jsou připraveny čerstvé horoskopy, Várka druhá a vám všem pohodový den.
3: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Středa bude emočně hodně dynamická. Na jedné straně budeme mít tendenci se předvádět a ukazovat, jaký jsme borci a co vše si můžeme dovolit, a na straně druhé to mnohdy bude v rozporu s těmi, s nimiž jsme citově propojeni. Pozor bychom si také měli dávat na milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak na blížence čekají příjemná setkání. Váhy nebudou tak moc váhat jako obvykle, a vodnáři překvapí originálním řešením mnohých problémů. Ryby budou plné fantazie a chuti na dobrodružství. Radce vylepší své sousedské vztahy a štíři prosadí vše, co budou chtít. Střelci nezapřou chuť na cestování. Berani mohou narážet na nepochopení okolí a lvi zazáří svou velkorysostí. Panám se vyplatí jejich smysl pro detail. Kozorozi opět posílí své finance a býci si dopřejí oblíbenou relaxaci u jídla. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelna.
3: Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Pohodové ráno, Rádio Čas, třeba přes časradio.cz nebo přes DAB Plus po celé České republice.
1: Lenče, radím dneska zvířátka a vlastně máme takové přírodopisné okénko, tak já to ještě rozšířím a vlastně taky se to týká zprostředkovaně zvířat, protože ono to začíná tak jako velmi odborně, ale spíš to kolem mě zajímá. Vědci v Mexiku objevili 6 nových druhů hub. Jsou to houby, prostě 6 nových druhů hub, kterým se přezdívá, nebudu říkat odborný název, zombie houby.
0: Oho.
1: Tipni si proč.
0: Protože když je sníš, tak se z tebe stane zombí.
1: Já doufám teda, jako, že by naši nebo pánové tvorstva v uvozovkách jako se do ní nepouštěli, ale hodně ovlivňují právě chování mravenců a pavouků a vydá už jsme u zvířátek. A teď opravdu tak, že jako když je pozřou, když se jim dostanou do těla, mám plně husinu z toho, když si to představím, protože kdyby nějakého vědce napadlo to právě přenést na lidi a podobně, no prostě ta houba převezme kontrolu nad rozhodováním mravence a ten mraveneček fakt jako docape na místo, kterému ti vědci říkají odborně hřbitov, a to je místo, kde se prostě hromadí potom mrtvolky těch mrtvých mravenců. A z toho ty houby rostou dál a dál se reprodukují. Jako, ať si myslíme ta matka příroda nás vždycky přečůrá.
0: Ty
1: jako,
0: prosím tě, to je nějakých 100+1 zahraničních zajímavostí, nebo jak se jmenoval ten tvůj časopis?
1: Hrom.
0: Hrom, to je zpráva z hromu.
1: Ne.
0: Fakt to existuje. Mm. Tak to je brutální houba.
1: Kdybych měl koule a ještě jsem neměl kafe. Ne, protože tomu se říká entomopatogenní houby, dokonce to má jakoby ještě odborný název. Mimochodem, jedna z těch hub byla teď nově pojmenovaná po režisérovi Del Torovi, který zbožňuje právě takové ty děsivé filmy a horory, jo? Takže jako podsta, takže opravdu zombí houby. V Mexiku. Zatím daleko.
0: Tam nechci jet.
1: Zatím daleko, no.
0: Já jsem ráda za náš suchohřib a bedlu.
1: Zas na druhou stranu, jako kdyby se kdyby jako z toho vzali ten gen umřetí, jo, tak by se to mohlo ti žádlivci jako aplikovat třeba na manžele, že by to prostě manžel by to pozřel, šel by do hospody, ale potom by ho to dovedlo zpátky domů, třeba ve 22:00, víš? Mm-hmm. Co?
0: To je děsivá.
1: Ale já říkám, to mi právě přijde kouzelné, víš, jak si vždycky myslíme, že jsme všechno přečurali a matka příroda, tak počkejte.
0: A pak stačí jedna
1: tak
0: houba.
1: Počkejte, jo, přesně
0: a
1: tak.
0: A jsme v čudu.
1: Aha. Tak jo, tak jak říkáme, máme to takový živočišný a rostlinný balíček dneska na Rádiu Čas.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Mám na teba chuť.
1: Pohodové ráno, já jsem velmi ráda, že už jsem ve skvělé společnosti, protože přišel Martin Fabík.
2: Jo, nechoď pryč, Ráďo, počkej, nechoď.
1: Já jsem věděla, že tohle přijde.
2: Počkej, ještě zapomněl mlíko, si zapomněl ještě. On fakt šel pryč. Dobrý Ráďo den, dámy a pánové, tak to převezmeme my.
1: Batuk a odešel.
2: On fakt šel, ale.
1: Ale on se vrátí, doufám.
2: No, kdo bude ovládat ten pult,
1: ale? Protože já doufám, že se Ráďa vrátí, protože on má dneska víš, nevíš.
2: No, nechal tady kafe, tak to asi kafe tu nechal, nebo co to má? Nemůže zpátky.
1: Já jsem to řekla a já jsem přesně věděla.
2: My jsme čekali, že přijdeš.
1: Já jsem přesně věděla, co bude následovat.
2: To bylo špatně pochopeno, ale děkuju, Lenčo.
3: Měl jsem dvě verze, víš, nevíš, tak dám tu druhou.
2: Ty brďo, no, tak to díky, Lenčo.
1: Ráďo, ne, to já jsem tak nemyslela.
3: A necháme odpovídat jenom skvělou společnost, jo?
2: Dobře, jdem na to, pojďme na to.
4: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
3: Teď v opakování ve znělce bude pořád tvoje. Takže. Tento den byla na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad zahájená stavba dodnes geniálního kostela podle Plečníka, Plečníkova návrhu. Vysvěcen byl potom o 3 roky později, ale mě zajímá ten rok, ve kterém se tam začalo stavět.
1: To nevím.
3: No,
2: 1349.
3: Kostelo. Já mám nápovědy, dobře. Víc je jakoby o tom roce. Ano. Jo. 1349, píšeme si, dobře?
2: Dobře.
3: V Hollywoodu se ten rok poprvé udělovali Oscaři. V českých zemích v únoru toho roku padaly teplotní rekordy až kolem minus 42 stupňů.
2: Tak to něco pro mě.
3: O tom se hodně mluvilo.
2: No.
3: Tak po krachu na burze začala velká světová hospodářská krize.
2: Tak to je ve 20. století.
1: No, není to nějakých 1960?
3: A Československá republika ten rok oslavila 11 let samostatnosti.
2: Československo, takže 1918 plus 11. Já myslím, že 1951.
1: Počkej, samostatnosti, tak samostatnost byla od 93. ne?
3: Československá republika oslavila 11 let.
1: Československá, já myslím, česká.
2: My jsme se rozdělili 91, nebo 3?
1: 93. 3. No ale ne, ale Ráďa říká Československá republika.
2: Československo oslavilo 11. narozeniny, to znamená, že ono se spojilo v roce 1918.
3: Ta poslední byla pro blbečky, jo, tak já už nevím, jako co.
2: Je to byl nějaký chyták, nebo já se nechytám?
3: No tak to řekni jenom.
2: 1918.
3: Plus 11.
1: Plus 11. 1929.
3: Správně, Lení.
2: Ale já jsem ti to jako kdyby připravil.
3: Lepší společnost si nepomohla. V roce 1889 byl založen první český klub fotoamatérů. Vyjmenujte mi alespoň 5 slavných fotografů nebo fotografek z Česka ze zahraničí, je to úplně jedno.
1: Jan
3: nebo
1: Saudek.
3: Nebo známých. Mhm, jo, jo. Mhm.
1: Sára Saudková. jak se jmenuje? Koudelka? Nebo ne, jak se jmenuje?
2: Fotograf.
1: Dobře, tak Jev Kratochvíl. No, Eni Lejbovic.
2: To máte připravené.
3: Někteří i slavní zpěváci přece fotí. Jak ze Slovenska, tak ze světa, z Kanady třeba.
1: Z Kanady třeba.
3: Mhm. Uh-huh. Mm-hmm. To nevíš možná, že?
1: Mm-hmm. Ani nevím, no.
3: Everything I do, mm-hmm. I do.
1: Ale já víš na koho si nemůžu vzpomenout. Mm-hmm. Na slovenského fotografa, který fotil takové ty slavné portréty. A Šatlík.
3: Šatlík, aha, dobře.
1: Šatlík.
3: A ještě Robert Vanu mě třeba napadlo.
2: Jinak
3: jsou to Brian Adams a Petr Nať, Helmut Newton, Drtikol a tak dále.
2: Drtikol.
3: Drtikol, no.
1: Ale dala jsem 5.
2: Super, jsi dobrá.
3: Tak výborně, v lepší společnosti. V roce 1848, a my to jenom hrajeme mimochodem, byl v novinách oznámen objev zlata v Kalifornii. Mm-hmm. Ten odstartoval místní zlatou horečku pár měsíců na to, že je chemická značka zlata AU, to všichni víme. Teď si dáme jiné tedy, jo? Tak prosím vás pěkně, dusík.
2: NA. Že jo?
3: Ty prosím tě nedělej ve zdravotnictví, jo?
2: Není to NA, nebo co?
3: To byl sodík, ne? N-A.
2: No, tak jsem myslel, že vyhraju.
3: Jenom to trošku asi uber.
2: N.
3: Dobře.
2: Tak si tak míchám, tak.
3: Křemík.
2: S-I nebo C-I, teďka nevím. S-I, C-I.
3: Necháme S-I.
2: Dobře.
3: A víte, co má značku C-U? Já nedávám úplně takové ty nachytávky, takové ty, které si člověk dobře pamatoval.
2: Chrom? Fakt?
3: Neměť? Teď nevím. Aha, já jsem si to napsal. Cuprum.
2: Cuprum? Počkej,
3: myslíš? Kriste, tohle mi tam chybělo. Takže to je prostě mimo záznam.
1: Počkej, tak CCU, já pořád nevím. Já
3: jsem to zapomněl. Teď jsme zblbli, myslím, že to bylo.
2: Ne, mědě něco jiného.
3: Měď, chemická značka. No. To jedné by tam vypadlo.
2: CU.
3: No,

0: Nežije?
1: Mm-mm. Ještě jednou? Klidně, já vám to dám ještě jednou.
2: No, já to nevím.
0: Zatančím znovu, mi to nevadí,
1: to znáte s dubbingem, ale... samozřejmě, že jo?
0: Ten dubbing... Was a bullfrog, was
2: a good friend of mine.
3: Matthew Perry.
1: To tak.
3: Ale než mi došlo, že to je Spřátel, no jasně, s dubbingem.
1: Představit to Chandlera, jste úplně úžasný a protože já třeba od Lenči tady tuhletu otázku dostávám asi dvakrát, třikrát do roka. Na jaké, že pracovní pozici původně pracoval jeho Chandler z Přátel.
0: Ježíšmarja, počkej, on byl...
3: Datový analytik...
0: Spravoval data.
3: Spravoval data, no ale on má celý ten název.
0: Jak na to říkala tady Čilvočky.
3: Analytik pro zpracování dat, nebo něco takového.
1: No to jí musíme uznat, jinak anglicky, jo, statistical analysis and data reconfiguration a podobně, jo.
3: Tak.
1: Až později se stal tvůrcem reklamních textů, takže jako tohle je na pána. V roce 1900 se na pařížské olympiádě hrál poprvé a v rámci olympiád i naposledy kroket. Neplést si s kriketem, prosím vás, jo. Jak se alespoň tak zhruba takový kroket hraje?
3: No to jsou takové ty branky.
0: To je právě malé. Ten kriket, ne?
3: No a dřevěnými kladívky mezi těma brankama posíláš ten míček.
1: Přesně tak, přesně.
3: Ten balónek, tak, jo, já nevím, jak to, no.
1: Prostě... Dřevěnou palicí, přesně ty koule skrz branky k cílovému kolíku.
3: Víš, kde se to hrálo? Já jsem viděla Alenka v Říši divů a tam hrála podle mě ta královna.
1: Jakoby, přesně taky ten obrázek, jakoby zpracovala.
3: A tam královna hrála kriket a potom tu paličkou mlátila ty lidi okolo.
1: No a teď už prosím vás jenom jedna hravá, protože jsme se hodně zapotili. Marťo, jsi tu s námi?
0: Jo, jsem pořád, ano.
3: Žiješ.
0: Jo, žiju.
1: V roce 1883 se narodila slavná módní návrhářka Coco Chanel, která se ovšem narodila jako Gabrielle, jo. Gabrielle Chanel prostě. Proč se jí říkalo Coco? Je několik teorií, já vám řeknu čtyři, ale jenom jedna z nich se nikdy nezmiňovala, jo?
3: Nikdy, jo.
1: Prostě jedna je smyšlená, jo? Tak buď to působila jako kabaretní zpěvačka a jméno odkazuje na písničku se slovem Coco, kterou často zpívala. Jo?
3: To je pravda, podle mě.
0: To podle mě taky.
1: Buď to vycházelo taky z francouzského slova pro miláčka kokot, jo?
3: Ano.
1: Šlo o přezdívku od tatínka.
3: No tak to není pravda, ne?
0: No, nebyla ona
1: sirotka. Mám čtyři, mám čtyři a tři se říkali, jo. A nebo byla slavná účesem, který sama svými slovy popsala jako kokosový ořech, tedy pardon, noix de coco.
3: No tak zase kokosový ořech, že?
0: No mi napadlo to kokos jako úplně první, než to Ráďa vůbec řekl.
3: Ale tak... kokos se to podle mě nebyl. To zase Coco Chanel měla nějakou úroveň, ne? A to by si na hlavu nedala kokos.
0: Ne, ale tak podle toho to muselo nějak vzniknout.
1: Záleží, jestli víš, jak vypadala, že jo?
3: Ale já si myslím, že to, že nebyla ona sirotek, nebo to si pletu s tou, s Edith Piaf?
0: Já si myslím, že to je Bčko.
3: Mně tam nesedí ten tatínek.
0: No ten tatínek je právě tak, jako tak, takový vztahy... příběh, že to tam prostě bude.
3: No myslím, že ne.
0: Je to tam s tím tatínkem, určitě to je pravda.
1: Tak se domluvte.
0: Je to s tatínkem.
1: A ty musíš na zprávy v celou, mimochodem.
0: Ten maminka, že?
1: Takže?
0: Takže tatínek.
1: Takže nikdy se nezmiňoval tatínek, jo?
3: Ano. Tak je to ten kokos, že jo?
1: Tatínka, jo, přesně tak, jo, tak kokos, protože z tu úvahu měla dobrou. Tatínka zmiňovala ona, ale nejčastěji se teda přikládá, že prostě ta kabaretní tanečnice, no. To byla písnička le a podobně, no. Jo. Nezdá
3: ale
1: se,
3: tak ten
1: holka.
3: Kokos jsem říkala taky.
1: No, takže tak.
3: Akorát jsem si ji spletla s Edith Piaf, no a tak nevadí.
0: O, deja, jo.
1: Já myslím, já mám, no.
3: O,
1: počkej, platí i to, že ho čeho melituji.
0: O, deja, jo.
1: Aha, no pokračujeme. Jsme dneska zpívali Kozla, tak se zpíváme i tohle.
3: Já to...
0: Je m'appelle Fado Fou, Fado Fou, Jacques Hurel,
4: Bonifois. O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Jeden vzkaz pro mě, ale vlastně pro oba, protože před chvílí jsme to načali na Rádio Čas. Dneska se vás ptáme.
1: Jaké zvířátko v zoo nikdy nevynecháte? Co máte nejraději?
0: Jsem si říkal, nebo ptal jsem se, jestli taková ta typická se specifickými potřebami, hlavně australská koala, jako jestli se dá najít i jinde.
1: Ano.
0: A Hanka nám píše koalu a dokonce i pandu. Jsem před pár lety viděla třeba naživo ve vídeňské zoo.
1: Oh, taky jo.
0: Jenom jsme se s Lenčou dočetli, že je kolem toho spousta podmínek a prostě opatření, aby se tam prostě měli dobře.
1: Já jsem myslela, že možná nejblíž je ta panda v Portugalsku, ale tak jestli Vídeň, tak to je ještě blíž.
0: No tak co se člověk nedozví. No. V každém případě my se taky teď od vás budeme chtít dozvědět takovou malou odpověď na hezkou otázku v rámci časovaný hodin, kde i ten tentokrát hrajeme o voucher za 500 pro nákup na e-shop.ventobohemia.cz.
1: Tam najdete spoustu krásných, úžasných, voňavých mídel a produktů pro osobní péči Nebo a Mítu, no a taky čističe Dr. House.
0: Takže jednoduchá otázka, dovolat se ve správném pořadí jako?
1: Dáme třetí, budu hodná.
0: Uděláme rychlovku třetí 7766 12 800, volejte právě teď.
2: A ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Časované hodiny Rádia Čas.
3: Dnes mi to napadlo, časované hodiny do každé rodiny s rádiem Čas. V každém případě nákup za 500 Ventobohemia.cz, e-shop Ventobohemia.cz, kdo by se chtěl mrknout, ať se může inspirovat. A třetí v pořadí, kdo pak? Dobrý den, Lenča Radim.
4: Tady Lukáš, dobrý den.
5: Dobré ráno. Luky, i vás zeptáme, protože na to se ptáme dnes všech, vaše oblíbené zvířátko v zoo, které nikdy nevynecháte.
4: Nějaký tygr, nebo něco takového.
3: Šelmy, že? Vlastně, málo kdo zmínil dneska šelmy.
5: Málo kdo.
3: Můžu se jenom zeptat, kdy jste vstával, Luky?
4: No, tak 10 minut před.
3: Ne, já jsem si říkal, když jsem zvedl telefon, jako že jste si jako lehce prozývla, tak jako protáhl se hlasově, tak si říkám, ten musí být jako krátce vzhůru, tak je to
4: no,
3: tak.
4: No, já dojíždím kolem půlnoci domů, takže...
3: Je bobe. Jste schopni vnímat vůbec?
4: Na 80%, tak což je dobrý.
5: Tak zkusíme.
3: Dáme a prosím vás, jako kdybyste nevěděl, tak klidně jako házejte, máte čas, jo, tak můžete typovat různé věci. Prosím vás, jakou měnou se platí v Německu?
4: Eura.
3: Počkejte, kdo se zasmál?
5: Tam se někdo směje.
3: A přítelkyně se směje, jakože vám věří nebo nevěří?
4: Ne, jakože to bylo jednoduché a že věří.
3: Fakt?
5: No tak hele. Ale já si vzpomínám na takovou tu básničku. Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku.
3: Ležela tam mnoho dní, byla totiž východní.
4: Ano, říkalo se to, možná že jsem to měl někdy v ruce, tu Marku, ale teď nevím, kterou.
3: To byla reakce. V prvním kole kolegyně poradila, tady se přítelkyně vysmála, ale jako nákupy, jasně, ty zařízené jsou. Ne, tak jako takhle, my si stokrát řekneme, že to je jednoduchá otázka, ale někdy jako třeba hodně se to stává, mám pocit lidem při řízení.
5: Ano,
3: že se soustředí na víc věcí a najednou je to úplně rozhodní.
5: Ten časový
4: limit.
5: No, jinak samozřejmě přítelkyně, ať si taky zkusí zavolat, my něco vymyslíme.
4: Dobře.
3: Jo, takže předdomluveno. Když tak, jaké křestní jméno, partnerka?
4: Petra.
3: Budeme se soustředit na Petry. Mimochodem dodatečně v pondělí hezký svátek ještě byl, jo, takže jo, mějte se krásně.
5: Gratulujeme. Naslyšenou.
4: A i vy, mějte se.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku na silnici v oblasti Široká Niva. Osobní auto se střetlo s nákladním. Pozornost mějte i na Brněnsku na silnici v oblasti Rajhrad. Nákladní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Studenti berou byty útokem. Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici a Moravský kras bojuje o vodu i vodní život. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku studenti hledají bydlení dříve než v minulosti. Nájemné před začátkem školy roste hlavně ve velkých městech. Nejvíce si připlatí studenti v Praze a Brně. Levnější variantou je sdílené bydlení, ale i tam ceny rostou. V Brně se nájmy zvýšily asi o 12%, v Praze asi o 4%. Podle televize LTV Plus v Olomouci naopak ceny mírně klesly.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více nám sdělila mluvčí města Jana Končítková.
2: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další 2 jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného. Uskuteční se ve středu 14. října.
0: Nové bydlení si mohou zájemci předem prohlédnout v dopoledních i odpoledních termínech. Vyvolávací cena začíná na 95 korunách za metr čtvereční. V Moravském krasu mizí voda a hynou zvířata. Potok Bílá voda téměř vyschl a umírají v něm raci i ryby. Ohrožených raků zůstávají už jen desítky, přitom dříve jich tam žili tisíce. Sucho trápí také okolní obce, kterým začíná docházet voda.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká tenistka Kateřina Siniáková v Cincinnati končí ve dvouhře. Ve třetím kole nestačila na domácí Madison Keysovou a prohrála 1-6 a 3-6. Se stejnou soupeřkou tak Siniáková prohrála už po třetí v kariéře. V turnaji ale pokračuje ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jsme tady s vámi, měli jsme tvůrčí proces, přesně řečeno nějaké to video opět vznikalo pro, mimochodem Facebook, Instagram, Rádia Čas, podobně jako dneska, já vlastně ani nevím, jak jsme ho pojmenovali, jo, Vlásky.
1: Vlásky.
0: Nové video za Lenču a Radima, tým Rádia Čas, Vlásky, je vztahové a řekl bych, že každý druhý nebo třetí se v tom pozná, bohužel, no, takže pošlete ho dál, stejně jako Lenča teď, prostřednictvím Rádia Čas posílá další perličku, jestli bude ňuňu, nebo budeme dělat wow.
1: Bude romantická. Vlastně v podstatě taky vztahová a nevím, jestli je pravdivá, protože nevím, jestli jsi zaznamenal to, jak se měl ženit Cristiano Ronaldo s Georginou, jak udělali velkou svatbu nebo velké halo, že to bude v nějakém kostele v Portugalsku a bylo tam spousta lidí, spousta novinářů, no a pak přijela limuzína a z té limuzíny vystoupil úplně jiný pár.
0: Ne, tak povídej, přeháněj.
1: No, to se opravdu stalo, to prostě byla taková novinářská kachna.
0: Jo, kachna, takže oni za to nemůžou, nebylo to žádný marketingový tah
1: nějak
0: a podobně.
1: Nějak se ta informace prostě dostala na veřejnost a všichni čekali před tím kostelem. No a teď vyšla najevo informace, že opravdu Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez se vzali, ovšem sami v obýváku v jejich domě. A Georgina to vysvětlila tak.
0: Pardon, já jsem zapomněl, já jsem si představil ty české obýváky 3+1, jo, jak jsi to řekla v obýváku, já myslím, že jako jejich obývák byl asi stokrát větší než celý můj byt, jo.
1: Ano, a podobně, přesně, ano. Přesně. Georgina vysvětlila, že hrady, ostrovy, auta a domy mají každý den na dosah.
0: ale prominutím, teď mi napadlo jedno slovo na P, tady jako teď se omlouvá, jako mohla to říct trošku kulantněji, jo. Jako, toho máme hodně, to nám není vzácné, tak se vezmeme v obýváku, ano.
1: Tak přesně tak, ale intimní moment jen pro sebe a děti, to je pro ně opravdu velmi vzácné. Pár se tedy přesně vzal 10 let poté, co se poprvé potkali v Gucci obchodě.
0: Bože můj. Tak to bylo takové strašně zvláštní a mám pocit, že jak on se to jmenuje?
1: Cristiano Ronaldo,
0: že jo, přesně no. Tak. Takže měl nejdřív nějaké potomky, ne? Že tam byla jako nějaká zprostředkovaná partnerka a potom až jako
1: se našel. To já vůbec nevím.
0: Já jsem kdysi slýchával, takhle on je hodně čačí, on vždycky na sebe dbal, tak jsem slýchával různé věci. Jediná věc, která mě zaujala, virálně je i video s ním, on si hodně pamatuje lidi, kteří mu třeba ublížili v začátcích kariéry, nebo novináři, kteří na něho nebyli hezcí a třeba i po letech jim neodpoví, nebo jim to řekne, vy jste zlý člověk a podobně.
1: To je hezké, to je dobré, to je v pořádku. No, každopádně tak teda intimní moment, gratulujeme a posíláme klíčenku. No.
0: A my jdeme googlit, jak vypadá Ronaldův obývák.
1: Ale víš, co by mě napadlo ještě teďka? No. Když je to pro ně tak vzácné, že bychom je mohli pozvat sem do Ostravy a říct jim, tady můžete mít intimních momentů, kolik chcete. Víš, že bys jim půjčil svůj byteček nebo já jako domeček a můžou být úplně intimní a můžou tam mít úplné soukromí, že? Protože si myslím, že Cristiana Ronalda by v Příboře nikdo nehledal, jo? A oni by nám za to půjčili ty zámky, hrady a ty ostrovy.
0: Já, tam je blbé, to jako my se tomu zasmím, ale já o to nestojím, jo? Já si vždycky říkám, že oni musí mít kolem toho spoustu starostí,
1: ani o pojištění
0: a co?
1: Ani malý ostrůvek.
0: Na malém ostrůvku je většinou horko, ne? Pamatuješ, jaké bylo letošní, pozor, kdyby to byl skotský ostrůvek.
1: No třeba mají tak i skotský.
0: Dobře, Ronaldo, no. Tak mých 22 metrů čtverečních, poruba, zvýšené přízemí je tvoje.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: 8 hodin 20 minut, nejvyšší čas na horoskopy. Pokud jste si dopřáli nějaké to lehárko nebo jste měli pracovní povinnosti, ještě pořád můžete stíhat. Dopřát si, co říká Milan Gelnar, a my vám moc krát děkujeme, protože nás taky berete do zoo. Dneska se ptáme, jenom připomínáme s Lenčou.
1: Jaké zvířátko v zoologické zahradě rozhodně nevynecháte?
0: Počkej, tady je nějaká myšlenka. Zdravím, pokud ho tam mají, tak mají určitě lva. Když lva nemají, tak tygra. Když nemají tygra, tak černého pardála. Když nemají ani pardála, tak jdu k pokladně a žádám nápravu. Zatím se mi žádného ředitele zoo nepřimělo sjednat nápravu, aby v kleci běhal, jelikož vždycky z těchto šelmovitých koček tam vždycky druh byl. Tímto zdraví Jaromír z Uherského Hradiště a jste úžasní.
1: Děkujeme.
0: Reagoval asi na šelmy v zoo, protože jsme zmiňovali jakoby tygra. To znamená, jako on prostě žádá, aby tam byla, chápu dobře, minimálně jedna šelma nějakého druhu, jo?
1: No asi jo, asi jo. A já teda, mně se líbí, jak jako chce sjednat tu nápravu, protože já úplně chápu to zklamání. Já to opravdu chápu, protože my jsme přijeli, že jak jsme byli v tom Tajsku, velká zoologická zahrada v Chiang Mai, která je proslulá pavilonem pand právě. Došli jsme tam, zkásli nás jako samozřejmě o...
0: Nemalý peníz,
1: protože jsme turisti, takže máme úplně jiné vstupné než místní. Oka. Takže nás zkásli a do toho nám řekli pandinou, že nemají ani jednu pandu.
0: Počkej,
1: neměli.
0: Tak a co tam měli za ty peníze? Jako vůbec nic, jenom klece?
1: Ne, tak jako myslíš, že pandu neměli ani jednu. Prý totiž jedna, jako oni měli nějakou jednu poslední a ta jim chuděnka umřela.
0: A takové to místo, kde jsi mi natáčela, bylo to u nějakého klasického příbytku nebo právě v té zoo, jak se změnila s kapibarama?
1: Jak se změnila s kapibarama, tak to byla kapibaří kavárna.
0: Jo, takhle.
1: Protože v zoo teda byly kapibary.
0: Ale byla to kavárna venku, protože venku. To bylo venku natáčené.
1: No,
0: ano,
1: venku.
0: Tak, jo.
1: Ale kapibary normálně v zoo mají, ale tam k ním nemůžeš se jít poňuňat. Ale pak máš kapibaří kavárny.
0: Jo.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past. Já bych to nedoporučila.
0: Why?
1: No tak protože prostě to mají za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti jenom.
0: Jo, takhle, ty to bereš tak jako už jako ze širšího hlediska.
1: Jo, je to...
0: A taky jsi z ní byla na mě jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
0: ale stojí za to! Mimochodem, to byla antré pro Milana.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude emočně hodně dynamická. Na jedné straně budeme mít tendenci se předvádět a ukazovat, jací jsme borci a co vše si můžeme dovolit, a na straně druhé to mnohdy bude v rozporu s těmi, s nimiž jsme citově propojeni. Pozor bychom si také měli dávat na milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak na blížence čekají příjemná setkání. Váhy nebudou tak moc váhat jako obvykle a vodnáři překvapí originálním řešením mnohých problémů. Ryby budou plné fantazie a chuti na dobrodružství. Radci by lepší své sousedské vztahy a štíři prosadí vše, co budou chtít. Střelci nezapřou chuť na cestování. Berani mohou narážet na nepochopení okolí a lvi zazáří svou velkorysostí. Panám se vyplatí jejich smysl pro detail. Kozorozi opět posílí své finance a býci si dopřejí oblíbenou relaxaci u jídla. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěje, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
12: www.podpovrchem.com.
11: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já mám radost, já jsem nadšená. Martin Fabík opět ve studiu a nepřišel sám.
1: Dobré ráno.
2: No přišel sám, ale něco přines. Nepřišel s prázdnou.
0: Tak, nepřišel. S prázdnou a já jsem nadšená, protože donesl perník.
1: No tak vyzkoušej, jsem zvědavej. Jako čokoládový perník.
2: Buchtu, aby jménem to, perník.
1: Přesně,
2: jo,
1: přesně tak.
2: Protože ty jsi měla jinak nadšená. Ano,
0: co vás tak, napadlo?
2: Marťo, kamery.
0: Ale vidíte, že... Vidíte,
2: a mimochodem tohle, co jsi převedl, to nebylo ono, to je ale tak na okraj. Takže prosím vás, perník. Ptali jsme se, jestli je vlastnoruční výroba.
1: Ano.
2: Jo?
0: Je to upečený perník vlastnoručně, tady Marťou. Ptala jsem se, jestli je to zdravá verze. Říkal, že on zdravě nejí, takže ne.
2: Je to mokřena, což zbožňuju. A pozor, dáme přímo přenosovou chutnávku,
1: jo, no.
2: Ale mohli bychom si zahrát na prostřeno.
0: No.
2: S tím, že ty budeš teda ta chválící a já budu ten, který taktizuje. Jo?
0: A kolik je maximální bodů?
2: Cože?
0: Prostřenu.
2: 10.
1: 10.
2: Nejmíň můžeš dát jeden.
1: Takže máme již nejíž, tak jdem na to.
2: Takže to už vlastně, řekni, že jsi přinesl desert, jo?
1: Přinesl jsem desert, je to chyse kaké.
0: Teď jsem chtěla říct,
1: že přinesl jsem čokoládový perník s nektarinkou.
2: Aha,
1: a nektarinka jsem... je kdyby v tom rozmělněná.
2: My to pečeme spíš jenom na Vánoce, i ten vánoční perník, víš?
0: Já jsem teda spíš čekala chese kaké, ale dobře.
2: Ty máš být hodná.
1: Na okraj. My jsme domluveni s Lenčou na palačinkách ještě, víš, takže...
0: Ne. Jo. Mňam.
2: A takový je trošku drolivější, jako když člověk tak se to jako drolí po celém tom talířku.
0: Mm-hmm. Tak a v tom je normálně cítit ta nektarinka, to je úplně geniální, no, se úplně rozplývá na jazyku. A je to mokrý.
1: Kuchyni právě nachystáno, že se stavím kolem, ještě pořád to tam mám.
0: Ale... To je skvělý.
2: Já cítím jako to perníkové koření, možná...
1: Ale. Tak já to dojím, to nevadí,
2: a
1: dej.
2: Nektarinka...
1: Byla by šlupky, neboj.
2: Perinka a perník, to asi nejde dohromady, že? Ale...
1: No, tak dělám vždycky všechno jinak.
0: Tam jsou kousky čokolády. Uh-huh. Já normálně mi to teďka vystřelou do vesmíru.
2: Trošku mi to připomíná konzistenci takového toho black pudding z Velké Británie. Tady se tomu říká jako černé jelítko.
1: Jelítko.
2: No, jelito, no.
0: Ty krása, to je strašně dobré.
1: Já znám jenom jako čokoládového doutníčka, ale to je něco jiného.
2: To konzistencí.
0: Prosím mě, co v tom je? Ale já to možná nechci vědět, to není vůbec zdravé, že?
1: Není to zdravé, perníkové koření, vždycky... čokoláda, nektarinka, mouka.
2: Ty se strašně blbě hraje, že budu taktizovat, Marťo.
0: Ale já takhle, vždycky totiž
1: peču... mi jeden bod jenom, jo?
2: Máš to výborné.
0: Já se snažím vždycky to dělat nějaké zdravé varianty, ale tady jako...
2: Jo.
1: Zdravé nejsou dobré. Jako jsou, ale...
2: Jo, ona umí, ale čo umí úplně
0: dobré. Ale nejsou tak dobré, to je pravda.
2: Pokud to nepovádí po zemi a nepřijde potom její kočka.
1: Musíte řešit, když jí
2: tak se sledají. Jo, mimochodem, jen tak na okraj posloucháte radio čas. A zatímco budeme papat, vy můžete volat, protože nás čeká třetí kolo časovaný hodin, jo?
0: 10 bodů dávám.
1: Ty brďo, dobrý, no Ráďo, pojď.
2: Počkej, já jenom vyhlásím tedy, stále můžete nakupovat na e-shopu, tedy e-shop ventobohemia.cz za jednoduchou otázku, pokud se dovoláte jako...
0: Čtvrtý
2: nebo čtvrtá v pořadí na číslo 776612800 a dřív než řeknu, že linka je volná, tak ještě musím teda dát body. Mi to v důsledku velmi chutnalo,
1: pokud já jsem snídáte, tak dobrou chuť všem.
2: Ale protože já už mám odvařeno a protože...
1: Já miluji sladké.
2: Lenka taky předvedla hezký výkon.
1: Já spíš řeším to sladké, než jako
2: tak
1: obecně.
2: Takže teoreticky jídla, ale... dávám jeden bod, jenom proto, abych si pojistil, že to vítězství budu mít já.
1: Jo, a co uvaříš ty? Nebo upečeš teda?
2: Marťo, já už mám uvařeno.
1: Ale dneska, já jsem nic neskoušel.
2: Co?
1: Já jsem nic neskoušel. Vy jste něco zkoušeli tady sami?
2: Dětka, viděl jsi někdy prostřeno?
1: No viděl,
2: já
1: ano.
2: Já to hraju úplně přesně a ty úplně to prostě...
1: Tak se omlouvám.
0: Ráda má ten herecký výkon a já jsem naprosto. Já bych teda to zhodnotila tak, že já jsem nic lepšího nejedla.
1: Ty brďo.
0: Je to úplně geniální a já dávám 10 bodů za...
2: Můžeme to zopakovat ještě jednou, tu větu?
0: Já jsem nic lepšího nejedla.
2: Zdravíme tvou budoucí tchýni a krásný den. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Tak teď jsme to nechali úplně jako drámu, protože čtvrtý si říkala, že
2: ano.
1: Jo? Čtvrtý nebo čtvrtá, do hry půjde právě teď, až teď zvedneme v přímém přenosu sluchátko. Lenka Radim, Rádio Čas, kdo volá? Dobrý den.
3: Honzo, dobrý den.
1: Dobrý Krásné den, Honzo. Ráno. Tak logická otázka úplně pro všechny. Poslední dva měsíce jste v časovaných nevyhrál.
3: Ne.
1: Výborně. Zdravíme na Brněnsko, říkám to správně?
3: Ano, správně.
1: Zeptáme se, protože včera jsem tam byl a podle předpovědi se jako trošku dramaticky, ale jako k lepšímu pro milovníky léta má změnit počasí. My jsme měli deštivé ráno, ale už teď cítíme teplo. Jak je u vás?
3: Tak u nás je zamračeno. Já doufám taky, že se to zase otočí na to teplé, na ten teplý den, na to teplý počasí, protože jsem si dneska ráno díval do bazénu a říkám, jo, pěkné, jenom kdyby to počasí se nějak tak spravilo, tak by to bylo úžasný, no.
1: Tak snad ještě pár fajn dnů najdeme, no. Tak.
3: Ale divím se, že když jste byl včera v Brně, že jste se vracel.
1: Upřímně?
3: No jasně.
1: Radši ne, upřímně ne.
2: Ráďa nemá moc rád Brno.
1: Já se vracím vždycky rád, pro mě je to vyčerpávající záležitost, ale jezdím tam za někým, na kom mi hodně záleží, takže vlastně jako je to fakt jako velké gesto.
2: Ale Ráďa totiž ještě nezná Brno v tom hezkém slova smyslu, protože jezdí do takové části, která není příliš.
1: Ne, já nemám konkrétní důvod.
3: On jezdí na cel?
2: Skoro.
3: Ježiš, má, tak to se nemůžete dít. To musíte poradit.
2: Na Vlhku, tam směrem.
1: No, Přenovka a spol, ale ono to tam je úplně jiná story. Tam je úplně jiná story. V každém případě vy taky asi chcete od nás slyšet něco jiného, konkrétně otázku, Honzo, je to tak?
3: Tak když mi dáte, budu rád.
1: Jenom připomínáme všem, dneska ale ještě čtvrtek a pátek, taky po třech kolech, hrajeme o 500 na nákup na e-shopu ventobohemia.cz a vaše otázka zní, jaký stát má na mapě tvar boty? Nebo chcete-li dámské kozačky?
3: Tak Itálie.
2: Tam byla nějaká nápověda. Já jsem tam někoho slyšela vzádu.
3: Tak vedle každého muže má být žena, že? Tak jak to máte být?
1: Já nevím, jestli shodneme Leni, já jsem slyšel vzadu chlapa. Jako, že tam někdo, ale možná někdo procházel, jo? Takže dámu jsem třeba neslyšel, to je to úplně jedno, jo?
2: Byl tam někdo z dálky.
1: Takže někdo zareagoval na dámskou kozačku vlastně, jo? Je to tak?
3: Jasně, tak dáma, jak si zareagovala na dámskou kozačku, to je její jakoby další část, protože teď si nakoupila krásné kabelky, tak teď půjde do kozaček.
2: A půjde i do kosmetiky a do čističů, protože pouka, co na ti 500 korun od Vento Bohemia je váš. Gratulujeme.
1: Mi to připomnělo takový starý, ale dobrý, jak čeká ten manžel na tu manželku, ona konečně přijde ověnčená těma taškama. On říká, Máčku, tak už jsem tady, promiň, zdržela jsem se. On říká, co bude k večeři, ona říká, kabelka.
3: Tak naštěstí toto je kolegyně, kterou financuje její manžel, takže v tom já jsem v klidu. No,
1: no jak říkám, teď jsme popsali vlastně. V každém případě krásné nákupy, užijte si to a zdravíme do Brna. Máme vás rádi, mějte se.
3: Děkuju, mějte se, naschle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Zlatí naši, jste úžasní, Lenka Líšková.
1: Radim Soběslav Bednář.
0: Vy na druhé straně, ranní program Rádia Čas. Mimochodem reakce, slyšela jsem, jak se olizujete a mlaskáte, tedy hlavně Lenča, u přineseného cheesecakeu. Pozor, byl to opravdu perník.
1: Byl to perník.
0: Takový ten mokrý perník, ale náš kolega Marťa, je možné zaslat recept? Moc děkuji, Lenka z Ivančic. No, jestli Marťa donese, tak to pošleme dál.
1: Jo, říkal Marťa, že donese zítra. Mm-hmm. Tak vidíš, já jsem svým mlaskáním udělala nejlepší reklamu Marťovi.
0: No, někdy je to ale takové to pečení, jestli nám rozumíte, že vlastně je nějaká osa, ale člověk tam přidá něco ze sebe, jo, a to potom už záleží na vás, jak si to vytuníte, no.
1: Takže uvidíme, tak. Zítra by Marťa měl donést recept, tak samozřejmě pošleme dál, ale byl teda vynikající. Je v tom nějaká mandarinka a je to v tom hodně cítit, je to skvělé. Nektarinka je to skvělé.
0: Je to mokřina a to naprosto zbožnu, taky ta těžká mokrá buchta, bože můj. Ahojky, píše Pája. Já nikdy nevynechám, a to už není o jídle, ale o zvířátkách v zoo, žirafy pro jejich nádherné oči. Mm-hmm. No tak pište dál a my vás budeme ještě inspirovat, protože jsme se ptali v ulicích a pojďme si tipnout, já jsem to neslyšel, které zvíře tam zazní nejčastěji.
1: Já jenom doplním tu otázku, že jaké zvíře v zoo nevynecháte nikdy, tak já bych řekla, že ty žirafy a nebo... Co hroši? Hroši už nejsou v zoo?
0: Jo, jsou.
1: Já bych chtěla hrocha, hroch je krásný.
0: Většinou také to krmení je slavné, že jo, jak se jim hodí z melounu a podobně. Takže typuješ žirafy a hrochy a já myslím, že by tam mohly zaznít no nějaké ty šelmy, papoušci a hadi.
2: Vždycky lenochod, lenochodi jsou prostě úžasní.
3: Samozřejmě to musí být orangutan, protože ty zvířata jsou nádherné.
4: Nikdy nevynechávám lvy a ani dodnes je nikdy nevynechám.
5: Určitě vždycky nějaké kočkovité šelmy, třeba něco menšího než lev, ale většího než je kočka.
6: Za mě to je určitě chameleon, ale ten prevíc se vždycky někde schová, tak já nemám ponětí ani kdo ho hledá, tak ho vždycky jenom hledám.
7: Tygřice.
8: Já jsem nikdy nevynechala kozy v ostravské zoo, protože tam můžete mezi ně jít a je i nakrmit, takže je to pro vás takový příjemný zážitek.
7: Ano.
0: Co řekl pán poslední?
1: Nevím.
0: Panda, myslím, že řekl panda, že to byla panda. Přesně tak, ostravská zoo na úvod plameňáci a potom se vždycky zmiňuje to krmení koziček. No.
1: Ale mně se hodně líbí ti lenochodé, protože na ty jsem zapomněla, ale lenochodi jsou tak skvělí. Mm. Lenochod.
0: Jo, zlatí jste, dneska to s vámi strašně rychle utíká, tak ať stihneme ještě nějakou muziku a ať se... Nic, já nemám žádné poselství.
1: Nic. Prostě jenom 776612800, to je číslo našeho WhatsAppu, kam nám můžete psát o vašich oblíbených zvířátkách, které nikdy v zoo nevynecháte.
0: Případně vaše děti.
9: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Za 5:09, krásný čas, s rádiem čas, Lenča, Radim, a teď už je mi konečně dobře. Přišel Aleš Klubal.
1: Jo, to znám ten pocit, jako přijde kolega, ano, a já už jdu domů. A už
0: teď dobře, přišel ne. Jako fajn kolega.
2: On se mě dobírá, protože já jsem tady byla nadšená, když přišel do studia Martin Fabík.
1: Jo, takhle,
2: jsem, že mi konečně
0: hezky. O hodině a půl společného vysílání slyšel, řekla, teď už je mi konečně dobře.
1: Ale já jsem to slyšel, ten orgazmus, chuťový orgazmus, no. V rádiu, když jsem měl, já jsem tady do rádia, tak jsem to prostě slyšel, vidím.
2: Promiň, nezbylo, ale my jsme věděli, že bychom tě tím neuctili, protože to byl samý cukr, jo. Takže to
0: bychom tě urazili, mohl. Kdybychom ti nechali.
2: Ano.
1: Víš? Jo, jasně, jo.
2: Ale bylo to geniální.
1: Já vím, jak tě ráda dával bonbon, k tobě nedám, víš.
2: No. Já doufám, že Marta zítra donese ten recept, já bych zkusila nějakou zdravější variantu a to ti potom dám.
0: To ti může potom dát ochutnat.
1: Jo. Děkuji.
2: No, v každém
0: případě, ale tebe si moc neumím představit v zoologické zahradě.
1: Člověče.
0: Byli jste tam aspoň někdy se synem a podobně?
1: Hele, člověče, já jsem byl teďka u prázdninách dvakrát.
0: Jo?
2: Jo.
1: My jsme byli v olomoucké zoo. Jo.
2: No.
1: V Olomoucké, ne, ve Zlínské.
2: Ve Zlínské zoo
1: jsme byli. Nádherné zahrady.
2: Aha.
1: Japonská zahrada, taková ta japonská část.
2: Je krásná.
1: A bavili nás strašně sloni, jo, kteří vylezli. Pršelo trošku a oni se v tom bahně myli.
2: Super.
1: Tím bahnem, jo.
0: Chápeš, Lení, že dneska to slovo nezaznělo ani jednou slon.
2: Ani jednou slon, jo. No.
1: A prosím tě, byli jsme asi týden, možná 14 dní zpátky, ostravská zoo, jo. Taky, jako bylo strašné teplo, tak jsme si to moc neužili, ale doporučuju všem, je to bomba.
2: Mimochodem, tu ostravskou zoo, já se teda přiznám, že jsem tam ještě nebyla, ale já jsem na plavenina, takže na mě se nemůžete zlobit, ale tu skloňují úplně všichni, že je prostě úžasná, nádherná a skvělá.
0: A hlavně od našich hostů víme, že má velkou část, nějakých 40-50% hodně zalesněnou, takže tam jako se můžeš schovat před tím největším žárem a podobně. Tak jo.
2: Takže takový tip třeba na odpoledne nebo na výlet o víkendu.
1: A tam bylo úplně super, jak jsme viděli, jak se papoušci koupou, jo. Bylo strašné vedro, tak oni tam měli takovou sprchu a všichni pod
2: to
1: sprchu.
2: To je krásno.
0: Ale máš tam toho hodně, takže prosím vás, pište Alešovi, nahrávejte zprávy, využijte Facebook Rádia Čas a hlavně se mějte fajnově. My se i ve čtvrtek budeme těšit tady ráno. S dobré ráno, Moravo, naslyšenou.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Oreo

0: Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
3: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici poblíž nemocnice. Osobní auto se střetlo s nákladním, nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní v Opavě poblíž ulice Hradecká, osobní auto narazilo do stromů, na místě je policie. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Jih, na hlavním nájezdu a výjezdu ve směru na Prahu. Nákladní auto se srazilo s osobním vozidlem. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Horská služba v Česku má v létě napilno. V Ostravě vznikne skupina pro blízké lidi s duševním onemocněním. A v olomoucké MHD už jízdenku koupíte kartou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku mají záchranáři horské služby v létě pořádně napilno. Od začátku července do 17. srpna řešili přes 1400 případů. Nejčastěji jde o pády na kole nebo koloběžce. Problémy způsobuje hlavně horko a nedostatek tekutin.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě vznikne nová skupina pro rodiny lidí s duševním onemocněním. Od září půjde o první skupinu svého druhu v Moravskoslezském kraji. Blízcí se tam dozví, jak nemocnému pomoci, jak s ním mluvit a co dělat v těžkých chvílích. Setkání budou jednou za 2 týdny a skupina bude mít nejvýše 8 lidí. Skupina je zdarma a zájemci se mohou přihlásit do 28. srpna. Olomoucké MHD už jízdenku koupíte i bez hledání drobných. Začal test bezkontaktních terminálů, které jsou zatím v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedete, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
8: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně část za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
6: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří do všech vozů. Celkem jich bude téměř 200.
7: Rádio Čas, sport.
6: A české hokejistky čeká první turnaj Euro Hockey Tour pod novým trenérem. Brian Idalsky je poprvé povede na švýcarských hrách. Postupně se utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.

0: Tak hezky, středa, to už je půlka týdne a to se určitě počítá, říkáme si my v práci na dovolených, to je spíš to. Už zase středa, toto letí, ale ať už na dovolených, anebo v práci, rádi budeme s vámi. Mé jméno Aleš Šklobále, rád pošlu hity, které milujete, za vámi všude, kde nás právě teď ladíte. A ještě něco, Zojo, ano, to je to ráno. Zoo, to je místo, kde se z nás na chviličku, a přiznajme si, stanou děti, že přijdeme, koukáme přes pol, říkáme si, je, když jsme toho stejného tvora, ať už to je slon, já nevím, nosorožec a tak dále, viděli asi 50krát. Takže téma, to je jasné, které zvíře v zoo jste jako malí nikdy nevynechali. Pište Facebook, WhatsApp, tady je ta naše zoologická zahrada. A teď už přehršel muziky a jsou to ty, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnešní téma na Rádiu Čas je zoo a tak možná pár zajímavostí. Žirafa, pozor, má stejně jako člověk 7 krčních obratlů. Tak to bych nikde neřekl, jen jsou samozřejmě každý pěkně prodloužený. Jinak sloni mezi sebou komunikují i zvuky, které lidské ucho prakticky neslyší, a některé druhy opic, a to dobře víme, jsou tak inteligentní, že dokážou používat nástroje. A nebo plameňáci, jo, tady se píše, spí ve stoje na jedné noze, no, tak to my někdy po tom letním večírku dovolené nebo na dovolené nedokážeme stát ani na dvou. Ale tak teď už vy, které zvíře v zoo nikdy nevynecháte. Tak třeba Pája píše, žirafy, teď jsem o nich mluvil, mají nádherné oči, tak to jsem si nikdy nevšiml, ale mají obrovské oči, tak to. Hanka píše, koalu, pozor, a dokonce i pandu jsem před pár lety viděla naživo ve vídeňské zoo. Hanko, tak to je můj sen, neviděl jsem, je to vzácnost, je to absolutní vzácnost. Já bych to ještě viděl na nějakou zoo hlasovku, a je tady s námi a rovnou ze zoo Eva. Tak Evi, co vy?
1: Ahoj, tak já mám strašně ráda lenochody. Oni jsou tak strašně rozkošní a až tak strašně pomalí, že mě to úplně k ním táhne. Samozřejmě navštívím i lvy a takové zvířata, ale prostě vyloženě se těším na ty lenochody. Ahoj.
0: Evi, ahoj, moc děkuji, já mám takový pocit, že ho kopíruju vždycky po ránu, když stávám do práce, že těch prvních 15 minut je velmi lenochodsky kritický. Takže vzpomínejte na svoje dětství, návštěvy v zoo, které zvíře jste jako malí nikdy nevynechali. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. No a z Rádia Čas, jak jinak, hity, které milujete. Ať je fajn.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž zobak a napij se.
8: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: I ty, které milujete. Čas.

0: Každé všední ráno vás mý kolegové z ranní show Rádia Čas stáhnou do Víš, nevíš, ta výzva je znovu tady, tady kvíz z rána a zkuste Rádio Lenku a dneska i Marťou překonat. Tohle byste třeba věděli? Jo a ještě tohle musím říct za chviličku, tipy na báječné prázdninové akce, ani to si nenechte ujít, ale teď víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Teď v opakování ve znělce bude pořád tvoje. V roce 1848, a my to jenom hrajeme mimochodem, byl v novinách oznámen objev zlata v Kalifornii. Uh-huh. Ten odstartoval místní zlatou horečku pár měsíců na to, že je chemická značka zlata AU, to všichni víme. Teď si dáme jiné tedy, jo? Tak prosím vás pěkně, dusík.
3: NA. Že jo?
2: Ty prosím tě nedělej ve zdravotnictví, jo?
3: Není to, NA, nebo co?
2: To byl sodík, ne? N-A.
3: Myslím, že vyhraju.
2: Jenom to trošku asi uber.
3: C-A, ne, A, N. N.
2: Dobře.
3: Tak si tak míchám, tak.
2: Křemík.
3: S-I nebo C-I, teďka nevím. S-I, C-I.
4: Tak dneska, to bych nevěděla.
2: Dneska budeme vzpomínat, by slavil i tento muž. As a bullfrog was a good friend of mine.
3: To zatančím znovu, mi to nevadí.
2: Vy to znáte s dubbingem samozřejmě, že jo?
3: Ten dubbing... Was a bullfrog, was
4: a good friend of mine. Matthew Perry.
2: Je to tak.
4: Ale než mi došlo, že to je z Přátel. No jasně.
2: V roce 1900 se na pařížské olympiádě hrál poprvé a v rámci olympiád i naposledy kroket. Neplést si s kriketem, prosím vás, jo? Jak se alespoň tak zhruba takový kroket hraje?
4: No to jsou takové ty branky.
3: To je právě malé. Ten kriket, ne?
4: No a dřevěnými kladívky mezi těma brankama posíláš ten míček.
2: Přesně tak.
4: Víš, kde se to hrálo? Já jsem viděla Alenka v Říši divů.
3: Ano.
4: A tam hrála podle mě ta královna.
2: Jakoby, přesně taky ten obrázek, ano, jako ano, by zpracovat.
3: Ano, oh, déjà vu.
2: No. Počkej, platí to, že čeho nelituji? Je m'appelle
1: Jacques Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle se může objevit déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia. Čas. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád pozvu do muzea nákladních automobilů Tatra Kopřevnice na výstavu Cestovatelé František Vladimír Vojt a Jiří Baum, která vám přiblíží životní osudy těchto významných meziválečných cestovatelů prostřednictvím fotografií, dokumentů, exponátů z jejich cest. Jinak součástí výstavy je model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Australia. V sobotu 22. srpna vás zveme do Odlové na oblíbený Rainbow Run, který proběhne v Letňáku a Lesoparku. Vyberete si trasu 1, 2 nebo 5 kilometrů a užijete si dlouhý běh, který je určen pro všechny děti, rodiny, jednotlivce i zkušené běžce. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, včetně 30-metrové vodní skluzavky. Ukrajinský vokální soubor Orfeus patří už více než čtvrt století k nejvýraznějším mužským a kapela ansámblům

0: Evropy. Profesionálně oktet ze Lvova koncertoval ve většině evropských zemí a má za sebou přes 2000 vystoupení na prestižních scénách. Takže přijďte si je poslechnout pátek 4. září od 18 hodin do evangelického kostela v Třinci. Jinak vstupenky na shf.cz. A ještě město Příbor vás zve v rámci akce Letní Příbor na koncert Mladé nadějné kapely Limity. Od 20.30 to bude tento koncert v Piastrických zahradách. Takže pokud jste se vybrali a je to požehnaně, skvělé prázdninové zážitky. A z rádia Čas dál, hity, které milujete.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: I po desáté s Rádiem Čas, Procházka po zoo, naše téma zvíře, které v zoo prostě nevynecháme, u kterého se musíme zastavit. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, od Aleše Školbala, ať vás středa s Rádiem Čas baví. No a Martin Fabík má pro nás nejen zprávy, ale také pohled na cesty a bude 10.
1: Nachmelené chardonnay.
2: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Třanovice, státní hranice se Slovenskem v oblasti Bystřice. Poblíž Motorestu srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní na Bruntálsku, řeší se zde dvě dopravní komplikace. Na silnici poblíž nemocnice se srazilo nákladní auto s osobním a nedaleko na silnici směr Oborná se řeší nehoda dvou osobáků. Situace je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku roste počet budoucích lékařů a sester. Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště a Zlín chystá nové zastavení s vyhlídkou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá budoucích lékařů a sester. Na lékařské obory nově nastupuje kolem 2200 studentů ročně. Dříve jich bylo asi 1700. U všeobecných sester se počet nových studentů zvýšil o téměř 40%. Více zdravotníků má do budoucna pomoct pokrýt jejich nedostatek v českých nemocnicích. Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště. Pokračuje tak v rozšiřování možností pro trávení volného času občanů. O které lokality se jedná, to nám už prozradila zastupující mluvčí Karolína Talajková.
2: Parkourové hřiště vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem propojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Cestava je navržena tak, aby umožnila bezpečný a efektivní trénink parkouru a freerunningu začátečníkům i zkušeným sportovcům. Druhou letošní novinkou bude workoutové hřiště na sídlišti Korej. Na ploše mezi ulicemi pod Bílou horou a Karla Šepka vznikne moderní sestava pro venkovní posilování doplněná o prvky pro děti.
0: Zlín chystá nové turistické zastavení s vyhlídkou. Vzniká nad památníkem Tomáše Bati a nabídne pohled na celé město. Lidé si tam budou moci odpočinout a zároveň se dozvědět něco o historii Zlína. Nové místo bude součástí stezky Jeden život.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české basketbalisty čeká boj o postup do kvalifikace mistrovství Evropy. Tým se utká s Belgií a Norskem. Před důležitými zápasy čeká české hráče ještě příprava v Hamburku. Cílem je postoupit do hlavní fáze kvalifikace. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
4: A máš plišového medvěda, ne?
3: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
4: My si povídáme úplně s každým. Mezi 6 a 9. v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je to zhruba měsíc zpátky, kdy jsem navštívil Zlínskou zoo Lešné. No, byl jsem tady poprvé, určitě se vrátím a doporučím, protože tady mají fantastické zahrady. Potom zámek Lešná, také jsme stihli projít, báječná prohlídka. A zvířecí ráj, samozřejmě. Zrovna jsme měli štěstí, kdy otevřeli hned ráno výběh se slony. Oni vyběhli a bylo po dešti a koupali se v mokré hlíně. Takhle do toho chobotu nabírali a házeli to na sebe jako ve sparše. Tak a k tomu samozřejmě naše téma, které zvíře v zoo nevynecháte. Facebook, WhatsApp, napište. Hotel Aleše Šklobola, pohodovou půlku pracovního týdne a všude samozřejmě s vámi hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Co jste jako děti milovali v zoo? Byli jste tým lev, slon, opice, žirafa, anebo jste měli úplně jiného favorita? Tak Eva se přidala do naší zoo debaty a píše, jako malá jsem chodila do zoo Ostrava. Evi, taky jsem chodil. V té době tam byli hnědí a bílí medvědi. Evi, tam jsem dokázal stát hodinu. To bylo úžasné. A Eva pokračuje, dále to byly sloni, u kterých jsem se zastavila, ale třeba tam nebyly žirafy, které se mi moc líbí. Ale teď tam zase nejsou medvědi, jen baribal a jsou tam jiná zvířata a až tam budou tučňáci, tak to zase bude top. Jinak se mi tady moc líbí a pozor, Eva píše, moc jim líbí zoo Lešná. Nedávno, už jsem o tom mluvil, jsem byl v zoo Lešná. Pokud jste nebyli, určitě doporučuju. Tak máme tady Pavlu a Pavla píše určitě orangutani a má to i s příběhem, protože za mého dětství tam byl jeden, který po lidech házel trsy trávy a potom hroši. Tam jsem byla zvědavá na ty malé a potom kozy, ty se mohly krmit. Já tuším, že v ostravské zoo to platí dál. Tak a když už zoo, tak nevynechám. Zkuste doplnit, můžete na našem Facebooku a WhatsAppu, anebo klidně hlasovka 77 66 12 800. Já přidám muziku a hity, které milujete.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
4: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Radio Čas.

0: Nevím, jestli to máte podobně, ale mi se zdá, že léto, prázdniny a vůbec dovolené, že to neletí dvakrát rychleji, ale dokonce asi tak desetkrát rychleji, že jo? Vyjedeme v pondělí, potom už je neděle a jdeme do práce a zdá se nám, že to byl snad jenom jeden den. Taky to dokáže léto a protože léto strašně rychle utíká, tak podzim se blíží a já zmíním podzimní megakoncert Rádia Čas. Je to velká hudební událost, ano, podzimu chybět, tady by bylo určitě škoda. Jinak hvězdou, a to asi už dobře víte, letošního megáče bude kapela Europe. Do Ostravy zavítají v rámci evropského turné k 40. výročí vydání slavného alba Final Countdown a je na něm i tenhle ten mega hit. No a já přidám další gratulanty našeho megáče a to David Koller, bude kapela Olympy, Glenny a speciální host Marpo. Takže platí 21. listopadu, to si pořádně užijeme v Ostravar aréně. Jinak lístky stále koupíte přes cas.radio.cz, stále ty nejlepší, takže vybírejte. Těšíme se na vás a vždycky na tu famózní atmosféru, kterou společně v Ostravar aréně vytvoříme. Takže těšíme se s vámi na další narozeniny Rádia Čas. Tak já jdu za muzikou, hrajeme hity, které milujete. A tady je i předpověď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle se může objevit déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Blíží se velký fotbalový svátek pro malé fotbalisty. Anouš, 22. a 23. srpna se v Malých Hošticích Opavy uskuteční už 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšehrad Cup 2026. Na hřišti se představí mladí fotbalisté narození v roce 2017 a mladší. No a na akci nás zve i tento mistr světa v letech na lyžích a olympijský medailista.
2: Dobrý den. Mé jméno je Jaroslav Sakala, rád bych vás pozval na velký mezinárodní fotbalový turnaj dětí Vyšehrad Cup, který se uskuteční 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy. Těšit se můžete na téměř 20 klubů ze 4 zemí, zajímavé osobnosti, bohatý doprovodný program a hlavně na skvělý dětský fotbal. Pojďte fandit, bavit se a užít si s námi víkend plný sportu.
1: Přesně tak, a já ještě dodám, že součástí programu bude i charitativní dražba sportovních dresů. Výtěžek potom poputuje na podporu domova pro seniory, Kravařích a dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Takže pokud zajdete, pomůžete dobré věci, ale hlavně se budete báječně bavit.
0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem v oblasti Bystřice poblíž Motorestu. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní na Bruntálsku na silnici směr Oborná. Řeší se zde nehoda dvou osobáků. Situace je bez zranění. Pozornost mějte na Blansku v Krnově na silnici poblíž oblasti Voděrady. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Studenti berou byty útokem. Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici a Moravský kras bojuje o vodu i vodní život. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku studenti hledají bydlení dříve než v minulosti. Nájemné před začátkem školy roste hlavně ve velkých městech. Nejvíce si připlatí studenti v Praze a Brně. Levnější variantou je sdílené bydlení, ale i tam ceny rostou. V Brně se nájmy zvýšily asi o 12%, v Praze asi o 4%. Podle televize LTV Plus v Olomouci naopak ceny mírně klesly.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více nám sdělila mluvčí města Jana Končítková.
2: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další dva jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného. Uskuteční se ve středu 14. října.
0: Nové bydlení si mohou zájemci předem prohlédnout v dopoledních i odpoledních termínech. Vyvolávací cena začíná na 95 korunách za metr čtvereční. V Moravském krasu mizí voda a hynou zvířata. Potok Bílá voda téměř vyschl a umírají v něm raci i ryby. Ohrožených raků zůstávají už jen desítky, přitom dříve jich tam žily tisíce. Sucho trápí také okolní obce, kterým začíná docházet voda.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká tenistka Kateřina Siniáková v Cincinnati končí ve dvouhře. Ve třetím kole nestačila na domácí Madison Keysovou a prohrála 1-6 a 3-6. Se stejnou soupeřkou tak Siniáková prohrála už po třetí v kariéře. V turnaji ale pokračuje ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
4: A máš plišového medvěda, ne?
3: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
4: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rá...

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rád je čas Aleši Vklubal, ať tohle platí dál, rádi vám, budeme dělat parťáka. Za chviličku obědovka Rádia Čas, vy tady posloucháte ve vaší firmě Rádio Čas a my na oplátku servírujeme pizzu na váš firemní stůl. Takže před 12 určitě volám, teď ale muzika a hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, a teď tady mám jednu z hudebního světa, kdo by neznal kapelu Miraj. Kytarista kapely Miraj Tomáš Javůrek má za sebou náročné 2 měsíce. Po nečekaném vážném zákroku se nedávno vrátil na pódium a během léčby přišel o vlasy a jeho spoluhráči se právě proto rozhodli, že ho v novém účesu nenechají samotného, že ho podpoří, a všichni se tady nechali ostříhat dohola. Takže pokud byste vyrazili na koncert skupiny Miraj, tak víte, proč tento sestřih. Takže hodně zdraví. Za chvilečku tip na náš filmový pořad Filmtime bude dneska večer s Tomášem Michalíkem. No a teď dál hity, které milujete.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž zobak a napij se.
3: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
4: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
3: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Tak už dneska večer na rádiu Čas pozvánka do filmového světa Film Time. Takže se rozvíte, co se chystá do kin, nové seriály, také derby z filmového Červeného koberce. A to všechno samozřejmě s kolegou Tomášem Michalíkem dneska po 18. hodině. Teď mám pro vás tipy na prázdninové akce a za chviličku společně rozjedeme obědovku Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Rád pozvu do muzea nákladních automobilů Tatra Kopřevnice na výstavu Cestovatele František Vladimír Foyt a Jiří Baum, která vám přiblíží životní osudy těchto významných meziválečných cestovatelů prostřednictvím fotografií, dokumentu, exponátu z jejich cest. Jinak součástí výstavy je model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Australia. V sobotu 22. srpna vás zveme do Odlové na oblíbený Rainbow Run, který proběhne v Letňáku a Lesoparku. Vyberete si trasu 1, 2 nebo 5 kilometrů a užijete si dlouhý běh, který je určen pro všechny děti, rodiny, jednotlivce, zkušené běžce. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, včetně 30-metrové vodní skluzavky. Ukrajinský vokální soubor Orpheus patří už více než čtvrt století k nejvýraznějším mužským a kapela ansámblům Evropy. Profesionální oktet ze Lvova koncertoval ve většině evropských zemí a má za sebou přes 2000 vystoupení na prestižních scénách. Takže přijďte si je poslechnout pátek 4. září od 18 hodin do evangelického kostela v Třinci. Jinak vstupenky na shf.cz. A ještě město Příbor vás zve v rámci akce Letní Příbor na koncert mladé nadějné kapely Limity. Od 20.30 to bude tento koncert v Piastrických zahradách. Takže pokud jste se vybrali a je to požehnaně skvělé prázdninové zážitky. A z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle se může objevit déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Hraje ve vaší firmě Rádio Čas a pokud ano, tak já se teď o tom přesvědčím a obratem popřeju dobrou chuť a samozřejmě pošlu poukaz na pizzu. Ta Kalenka bude na druhé straně bojovat o tuhletu mňanku pro svou firmu, tak já to nebudu zdržovat a rovnou telefonní číslo. A je to 6, 9, 6, 4 a ještě 6 a 10. Takže jdeme na to. Včera to dopadlo na jedničku, na první dobrou, tak já věřím, že to zavoní ve firmě, do které teď volám, obědovkou Rádia Čas, že tady hraje Rádio Čas, že to bude všechno v cajku. Tak Lenko, halo, halo, neseme pizzu, rádi předáme, pošleme do vaší firmy. Ne, ne, tady to nevypadá, tady budou fofry, možná dovolená.
2: Prosím?
1: Joj, Aleš Škulbal, Rádio Čas, obědovka, Lenka.
2: Dobrý den, ano.
1: Dobrý den, Lenko, zdravím. Co, takhle dlouho trvalo, že jste až teď vzala ten mobil, já už jsem říkal, že...
2: Já si stiším rádio vaše chvilinku, ať vás slyším, tak děkuju, ano.
1: A to je fantastický důkaz, že tady ladíte Rádio Čas, že už ani nemusím ptát.
2: Ano, poslouchám v práci, ano.
1: Co jste právě dělala, že jste tak dlouho...
2: No, psala jsem tady smlouvu s paní, takže se nemohla zvednout, ale teď jsem si uvědomila, že to zvoní a že to budu asi já. Takže jsem to
1: to je krásné. Už jste po obědě, Lenko?
2: Ne.
1: Takže taková pizza zavoní na vašem stole za chviličku. Využijete?
2: Jo. Určitě, ano.
1: Já vždycky říkám, máte třeba o prázdninách v létě větší fofry než přes rok?
2: No, já si myslím, že ne. Že spíš méně.
1: Že méně, jo.
2: Jsou na dovolené.
1: Takže i ten čas na ten oběd je, že prostě nejsou.
2: Ano. Ano.
1: Jo, že nejste pořád v jednom kole, že prostě se teď dobře najíte s Rádiem Čas. Jinak takový třeba důkaz, co jste dneska slyšela na Rádiu Čas.
2: No, dneska jsme probírali, nebo vy jste probírali na rádiu vlastně ty zvířátka v zoo.
1: Jasně.
2: Jaké máme nejoblíbenější, nebo tak nějak.
1: Co je to u vás, kdybyste šla do zoo? U koho se zastavíte? U koho?
2: Jako myslíte,
1: no, kdybyste vyrazila do zoo, tak nevynecháte určitě, jaké zvířátko?
2: Určitě nevynechám žirafy, to určitě.
1: Jste jako moje žena, ano.
2: A nebo lední medvědy.
1: Lední medvědy, a ty nejsou nikde, ano. No, ty byly v Ostravě.
2: Ostravě, ano.
1: Nejsou,
2: ano, ano.
1: Nejsou, já jsem tam vždycky trávil hodně času.
2: To už jsem tam dlouho nebyla, jo, protože děti už mám velké, takže ano.
1: Byl jsem nedávno, stojí to za to. Mm-hmm. Lenko, teď ale dobrou chuť, já na mail posílám poukaz, ať to u vás zvoní pizzou. Děkujeme za přízeň, děkujeme, že ladíte Rádio Čas. Mějte se krásně.
2: Děkujem, naslyšenou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. A ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině

0: Na rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 minuty bude 12. hodina, takže klasicky tady u nás ta předávačka, jak tomu říkáme, ahoj.
1: Je to přesně tak, krásné poledne, ahoj.
0: A já teďka, Majky, si s tím, jaký máš deficit u zoologických zahrad, kdy jsi byl naposledy?
1: No, myslím, že na jaře. Není to tak dlouho.
0: No to vidíš, no, super, no.
1: Mám rád zoo, zvířátka.
0: A které zvířátko prostě nevynecháš?
1: Jsou to žirafy, jak už bylo řečeno, třeba v obědovce, a jsou to taky lvy. Jo, to je takové honosné zvíře, říká se král zvířat, že jo, král džungle, no džungle ne, ale zvířat. Takže lev, to je zvíře, které fakt obdivuju, když tam jsem v té zoo.
0: My jsme byli, a není to tak dávno, možná měsíc, zoo Lešná, to znamená Zlín, a já jsem poprvé v životě a úplně z očí do očí přes sklo viděl jaguára. Kamaráde, tak to, kdyby si potkal v noci, tak se naučíš šplhat na 20-metrový stav.
1: Jo, a šel bych pro plíny rovnou, no.
0: Tak jo, takže zoo a vaše zážitky ze zoo a tak dále s Majkým už po 12. hodině. Ode mě klasicky dobrou chuť a jdeme na čerstvé zprávy s Marcelou Fabiánovou.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
7: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Srazilo se tady osobní auto s náklaďákem. A komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu na Hodonínsku u odbočky na Lužice. Tady bourala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Evropa se bude Českem inspirovat v třídění odpadů. Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život a parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi jsou evropskou špičkou v třídění plastů. Odpad u nás pravidelně recyklují 3/4 lidí. Náš systém barevných kontejnerů je dokonce tak úspěšný, že by se jim brzy mohla inspirovat celá Evropská unie. V jedné věci ale zaostáváme. Chybí nám totiž povinné zálohování PET-lahví. To se ale brzy změní. Vláda už totiž připravila zákon, podle kterého budeme za lahve a plechovky nově platit zálohu kolem 4 korun.
10: Morava aktuálně.
9: Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život. Rekonstrukce přinese modernější a komfortnější bydlení a zároveň výrazně oživí i podobu této známé dominanty města. A co všechno nabídne, to už ví zastupující mluvčí města Petr Havránek.
11: Takzvaný ostravský mrakodrap nabídne po dokončení rekonstrukce dohromady 111 bytů a to od 1 plus KK až po 4 plus KK. V neposlední řadě působí velice sympaticky, že samotná přestavba důsledně zohledňuje energetickou efektivitu a udržitelnost. Unikátní jsou taky například navržené balkóny zelení, o kterou bude pečovat integrovaný samozavlažovací systém.
9: Parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Řidiči budou moci nově platit za stání mobilem přes nejrozšířenější aplikaci Easy Park. Z telefonu tak půjde parkovné snadno zaplatit, ale i na dálku prodloužit nebo předčasně ukončit. I přesto ale v ulicích dál zůstanou klasické automaty na mince.
10: Rádio Čas Sport.
9: A tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20letá Bejlek porazila nasazenou 16 Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2 a turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7-6, 7-6. Ve čtvrtek čekáme skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
10: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
13: A máš plišového medvěda, ne?
12: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
13: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
10: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Krásné středeční odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. No a my se za chviličku podíváme na jednu věc, u které se možná pozná více lidí, než byste chtěli přiznat, protože být dospělý samozřejmě automaticky neznamená, že umíme všechny ty obyčejné věci, které se tak nějak očekává, že umíme. A jedna maminka si řekla, že přesně s tímhle lidem pomůže. Jak konkrétně, tak to vám prozradím za chvilku a možná zjistíte, že by se vám její rady docela hodily. Podrobnosti za chvíli, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: A protože možná znáte ten pocit, kdy se v dospělosti najednou dostanete do situace a říkáte si, sakra, tohle mě doma nikdo nenaučil. A přesně na tom postavila svůj YouTube kanál jedna maminka, která má mimo jiné teda 6 dětí, jmenuje se Mom How I Do a její nápad je vlastně úplně jednoduchý, učí lidi věci, které se možná měli naučit doma, ale z nějakého důvodu se to nestalo. Ve videích třeba ukazuje, jak správně vyprat prádlo, uvařit, uklidit, něco přišít, zaplést vlasy, nebo třeba jak si doma jednoduše udělat různé běžné věci. Mimo jiné, tento kanál vznikl už v roce 2020, kdy inspiroval populární kanál Dad How Do I, jenže zatím tam se řeší věci typu jako jak opravit některé věci, jak vyměnit žárovku a podobně. No a tak si tato paní řekla, že něco podobného by mohla také udělat a být tou maminkou v domácnosti. Takže pánové, pokud byste zapomněli, jak třeba přišít díru v kalhotech nebo něco jiného, tak tenhle ten kanál vám s tím rozhodně pomůže. A za mě naprosto ideální nápad. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Přijďte si užít tradiční letní

0: Seniory, toho všeho můžete být součástí.
1: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
0: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
1: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
0: Vaše práce,
1: vaše stopa.
0: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s Rádem Čas. My dneska řešíme, které zvířátko v zoo jste nikdy nevynechali, tak píšete nám toho opravdu hodně. Na WhatsApp Rádia Čas napsala také Verča. Já v zoo nikdy nevynechám surikaty, vždycky tam u nich stojím mnohem déle než u všech ostatních zvířat a říkám si, že jedna z nich určitě za chvíli začne mluvit. Zajímavá zpráva, děkujeme Verčo. Pište i vy ostatní, dejte vědět, klidně přiložte fotečky, téma, kterému se dneska ještě budeme věnovat. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak dnes bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno, odpoledne polojasno a ojediněle se může objevit déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22

0: Držíte se vlny, Rádia Čas a přátelé, pokud je nějaká akce, na kterou se já osobně těším celý rok, tak je to mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Je to náš hudební svátek, kde slavíme pořádně ve velkém, a to v celé Ostrava aréně v Ostravě. A k tomu samozřejmě spousta skvělých interpretů a řekl bych, že letošní program bude zatím asi ten nejlepší, protože sami si to poslechněte. Skupina Europe, která připravuje 40. výročí od vydání alba The Final Countdown, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu, pro vás, také pro nás. Těším se neskutečně. Pokud ještě nemáte lístky, tak ty jsou aktuálně v předprodeji na našem webu casradio.cz. No a datum 21. listopad, tak taky bych doporučoval do kalendářů co nejdříve zapsat a já se budu těšit, že se právě 21. listopadu v Ostrava aréně potkáme.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, také s rádiem Čas. Za 3 minuty 13. hodina a slovo se teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy, ve kterých si povíme, že získat hypotéku je zase o něco těžší.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci. V městské části Hodolany v ulici Pod Lipami se srazila dvě osobní auta. A komplikace v dopravě jsou také na dálnici D2 u brněnské Olympie, kde havarovaly dva kamiony. Nehoda se stala těsně před Brnem na 1,5 kilometru a nabouraná auta tam blokují provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Získat hypotéku je zase o něco těžší. Jihomoravské hejtmanství investuje do nemocnic miliony korun a ostravské řidiče čekají další změny. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cesta k vlastnímu bydlení se Čechům opět komplikuje. Úrokové sazby hypoték totiž vyletěly na 5,5%, což je nejvíce za poslední dva roky. Lidem, kterým končí staré výhodné smlouvy, tak mohou měsíční splátky stoupnout i o více než 10 000 korun. Podle ekonomů navíc úroky hned tak neklesnou a ceny bytu i domů dál porostou.
6: Morava aktuálně.
5: Jihomoravský kraj podpoří modernizaci urgentních příjmů ve dvou nemocnicích za 20 milionů korun. Ve kterých městech, to už nám prozradil zastupující mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: V nemocnici Boskovice krajská podpora významně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Ten vznikne přestavbou stávajících prostor a pacientům i zdravotníkům poskytne moderní zázemí. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady na celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
5: V Ostravě je už ode dneška zcela průjezdná frekventovaná Rudná ulice, a to v úseku mezi Porubou a Plzeňskou. Zítra se navíc po kompletní opravě otevřou i oba mosty v Kunčicích nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne zase oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde ale projedou zúženými jízdními pruhy.
6: Rádio Čas, sport.
5: A na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val d'Isole.

0: i další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak
3: a máš plišového medvěda, ne?
2: No, já tam slibuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
3: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas, samozřejmě také z hity, které milujete. 19. srpnový den dneska slaví Ludvík a Luis, takže všem Ludvíkům, Luisům přejeme všechno nejlepší. Mimo jiné, když se dívám do kalendáře, tak dnes je také Světový den humanitárních pracovníků, tak i jim dneska patří velký dík. No a my se za chviličku podíváme do světa sportu, teď už ale další muzika, jsme rádio Čas.
1: Rádio Čas, hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a já tady mám pozvánku na předposlední víkend letošního srpna. To totiž nabídnou Malé Hoštice u Opavy pořádný fotbalový zážitek. Ve dnech 22. a 23. srpna se tam uskuteční 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026. No a na hřišti se představí malí fotbalisté narození v roce 2017 a mladší. A chybět nebude ani tato fotbalová legenda.
2: Dobrý den, tady vás oslovuje Tonda Panenka. Chtěl bych vás pozvat na Vyšehrad Cup, který se bude konat 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy a budu přitom rád vás pozývám na toto fotbalové klání. Myslím si, že uvidíme krásné výkony, že kluci budou hrát s nejvyšším nasazením, jako vždycky budou hrát srdcem a to se mi líbí a proto tam rád jezdím a doufám, že se tam potkáme a pozdravíme.
1: Tondo, moc krát děkuju, takže i Tonda Panenka bude součástí a nebude se jenom fandit a hrát fotbal. Na programu je také charitativní dražba sportovních dresů, vydražené peníze potom pomohou seniorům v Kravařích a dětem na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě, tak navíc podpoříte dobrou věc. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky odhamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se podíváme do dnešního rána, protože i dnes, jako každý všední den, probíhalo Víš, nevíš. A vy máte šanci zjistit, jestli už je čas vyrazit do nějaké vědomostní soutěže a vyhrát nějaké ty miliony. Tak pojďte se podívat, jak byste obstáli a jak to šlo našim ranním moderátorům. Takhle to dnes ráno vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Teď v opakování ve znělce bude pořád tvoje. V roce 1848, a my to jenom hrajeme mimochodem, byl v novinách oznámen objev zlata v Kalifornii. Uh-huh. Ten odstartoval místní zlatou horečku pár měsíců na to, že je chemická značka zlata AU, to všichni víme. Teď si dáme jiné tedy, jo? Tak prosím vás pěkně, dusík.
3: NA. Že jo?
2: Ty prosím tě nedělej ve zdravotnictví. Jo,
3: tady, ne. Není to NA, nebo co?
2: To byl sodík, ne? N-A.
3: Myslím, že vyhraju.
2: Jenom to trošku asi uber.
3: N.
2: Dobře.
3: Tak si tak míchám, tak.
2: Křemík.
3: S-I nebo C-I, teďka nevím. S-I, C-I.
4: Tak to bych nevěděla.
2: Dneska budeme vzpomínat, by slavil i tento muž.
5: Was a bullfrog. Was a good friend of mine. Understood a single word.
4: Já to nevím. Znova,
2: to vy to znáte s dubbingem, ale... samozřejmě, že jo?
3: Ten dubbing...
5: Was a bullfrog, was a good friend of mine.
4: Matthew Perry.
2: Je to tak?
4: Ale než mi došlo, že to je z Přátel. No jasně.
2: V roce 1900 se na pařížské olympiádě hrál poprvé a v rámci olympiád i naposledy kroket. Neplést si s kriketem, prosím vás, jo? Jak se alespoň tak zhruba takový kroket hraje?
4: No to jsou takové ty branky.
3: To je právě malé. Ten kriket, ne?
4: No a dřevěnými kladívky mezi těma brankama posíláš ten míček.
2: Přesně tak.
4: Víš, kde se to hrálo? Já jsem viděla Alenka v Říši divů.
3: Ano.
4: A tam hrála podle mě ta královna.
2: Jakoby, přesně taky ten obrázek, ano, jako ano. By zpracovat.
3: Oh, déjà vu.
2: No. Počkej, platí i to, že ho nelituji.
6: Je ma père, Jacques
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Ve čtvrtek čekáme prosluněnou oblohu a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Tak trošku zoo také u nás v éteru Rádia Čas, protože dneska se ptáme, které zvíře v zoo a jste nikdy nevynechali a kde jste byli naposledy. Já si pročítám, co nám píšete na Facebook a také na WhatsApp a nejčastěji jsou tady sloni, takže je to asi vítězové na našem Facebooku. Já nikdy nevynechám žirafy a také lvy. To za mě je naprostá špička. Dejte vědět vy ostatní, napište, kde jste byli naposledy, klidně přiložte i fotky, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. My připravujeme nejčerstvější zprávy a já posílám další hity, které milujete.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Nachmelené chardonnay.
3: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ek

0: Radio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Středeční odpoledne s rádem Čas za 2 minuty 14. hodina a já předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že sociálním službám v Česku chybí personál.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
6: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor, v Klimkovicích u Ostravy dopravu tady komplikuje nehoda dvou osobních aut, a to na ulici Československé armády. Vážná dopravní nehoda se stala na hlavním tahu u Buchlovic. Na silnici číslo 50 se tam srazila dvě osobní auta a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Sociálním službám v Česku chybí personál. V karvinských ulicích je více strážníků a hromadná nákaza v Lázních Jeseník je na ústupu. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českým sociálním službám hrozí v budoucnu hluboká krize. V zařízeních už teď chybí 3000 pečovatelů a sester, přičemž stávající personál rychle stárne. Situace se navíc bude zhoršovat s tím, jak bude v dalších 10 letech přibývat nemohoucích seniorů. Podle televize Altává Plus ale vláda chce situaci zachránit, například digitalizací a náborem nových zahraničních pracovníků, hlavně z Filipín nebo Uzbekistánu.
9: Morava aktuálně.
8: Obyvatelé Karviné potkávají v ulicích více strážníků. Město zavedlo speciální hlídky, které řeší nejenom běžné problémy, ale více se zaměřují i na špatně zaparkovaná auta, která překážejí průjezdu hasičů a záchranářů. Poté, co nepomohly domluvy, začaly řidičům i rozdávat pokuty. Více uvedla mluvčí města Monika Danková.
10: Průjezdnost hlídají karvinští strážníci nejen v ulicích města, ale i v místech s vysokou návštěvností. Příkladem je Karvinské moře, kde ještě nedávno neukáznění řidiči stáli i v místech zákazu, a to po obou stranách příjezdové komunikace.
8: V Pryznicových Lázních Jeseník je hromadná nákaza na ústupu. Počet pacientů se střevními potížemi v tomto léčebném sanatoriu začal po zásahu hygieniků výrazně klesat. Testy zatím u nemocných potvrdili noroviry a na místě dál platí přísná dezinfekční opatření. Celkem v areálu onemocnil nejméně 111 lidí. Hygienici ale přesný zdroj nákazy stále hledají.
9: Rádio Čas, sport.
8: A české fotbalové kluby čekají klíčové bitvy o evropské poháry. Viktoria Plzeň se ve čtvrtek představí v Bělehradě proti Červené zvezdě v boji o Evropskou ligu. Fotbalista Jablonce zase nastoupí v Glasgow proti slavným Rangers před kole konferenční ligy. Odvety na domácích stadionech v Česku jsou pak na programu hned o týden později. Vrtek nám nabídne slunečnou oblohu, místy ale s přeháňkami, deštěm, ojediněle i bouřkou.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak
2: a máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Tehda se psal rok 93 a ve filmu Strážce se objevil tento hit od Whitney Houston. Mimo jiné také v éteru Rádia Čas, za chviličku další hity, které milujete. A pokud ještě nemáte plány na víkend nebo na další týdny, tak s námi rozhodně zůstaňte, protože za chviličku nabídnu tipy. Teď už muzika. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: I dnes tady pro vás mám tipy, kam můžete vyrazit, a má pozvánka míří na pouťový víkend v Kopřivnici. Ten startuje už tento pátek, trvá až do neděle 23. srpna a můžete se těšit na 3 dny plné hudby, zábavy, atrakcí a skvělé nálady, akce pro celou rodinu, na kterou je vstup zdarma. No a mimo jiné tady vystoupí také Lenka Dosilová, Michal Horák, Flared, Refuse a mnoho dalších. Podrobnosti najdete na kdk.cz. No a Charita Ostrava vás také zve na benefiční koncert, vystoupí na něm Jana Kirš, Robert Balzar Trio a kapela Getaway. Vystoupí 2. října od 18 hodin v Akordu v Ostravě Zábřehu. Při koncertu sešli se, aby pomohli, a to na podporu výstavby nového domova pokojného stáří. Předprodej probíhá na dkakord.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.
4: Radio Čas.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas. Léto pomalu, ale jistě končí, já teda nechci strašit, ale na tom počasí už to jde trošku znát a myslím si, že je to taky skvělá možnost na to podívat se na večer na nějaký pěkný romantický film, anebo třeba vyrazit také do letního kina, protože ty chvíle, kdy vyrazit letos, už ubývají a nebude jich tolik. Každopádně, jestli přemýšlíte, na co se podívat, tak od toho je tady pořád Film Time rádia Čas, který startuje právě každou středu, tak i dnes po 18. hodině v našem éteru. Ujme se ho Tomáš Michalík a poradíme vám ty nejlepší a největší tipy, na co se kouknou. Tak rozhodně poslouchejte a když jsme u toho počasí, tak pojďme se podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek čekáme prosluněnou oblohu a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Flandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady. A máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga Ashdor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
5: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
6: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let,

0: Společnost vámi ve středu odpoledne dělá Rádio Čas a my se podíváme na oběd. Čas obědu už sice pro většinu teda pominul, ale s naším rádiem můžete obědvat úplně zadarmo, stačí jenom poslouchat u vás v práci naše rádio a zaregistrovat se na našem webu czradio.cz do obědovky Rádia Čas. A vždy po 11. hodině kolega Aleš Škubal zavolá někomu z vás, kdo jste se registrovali, a pokud zvednete telefon, to je asi to nejdůležitější, a prokážete, že posloucháte naše rádio, tak získáváte oběd nejenom pro vás, ale také pro kolegy z práce úplně zdarma. Tak držím palce, ať to zítra, tak jako dneska a včera, vyjde. Ode mě další muzika a další hity, které milujete, a připravujeme zprávy.
1: Hity, které milujete.

0: Krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už Kika Střelcová. Teď ale předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli

0: Brna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Vonavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: Řidiči aktuálně pozor, dopravu na Moravě komplikuje několik vážných nehod. Nejhorší situace je v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše, kde náklaďák narazil do semaforu a dvou chodců. Na místě zasahují záchranáři. Vážný střet dvou osobních aut s vyprošťováním posádek zaměstnává stále také záchranné složky na hlavním tahu číslo 50 u Buchlovic. A další nehody, teď už motorkáře s osobním autem, omezují provoz v Brně na Palackého třídě a k řetězové havárii tří aut došlo také v Šumperku na Jesenické ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Evropa se bude Českem inspirovat v třídění odpadů. Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život a parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi jsou evropskou špičkou v třídění plastů. Odpad u nás pravidelně recyklují 3/4 lidí. Náš systém barevných kontejnerů je dokonce tak úspěšný, že by se jim brzy mohla inspirovat celá Evropská unie. V jedné věci ale zaostáváme. Chybí nám totiž povinné zálohování PET-lahví. To se ale brzy změní. Vláda už totiž připravila zákon, podle kterého budeme za lahve a plechovky nově platit zálohu kolem 4 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život. Rekonstrukce přinese modernější a komfortnější bydlení a zároveň výrazně oživí i podobu této známé dominanty města. A co všechno nabídne, to už ví zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Takzvaný ostravský mrakodráb nabídne po dokončení rekonstrukce dohromady 111 bytů, a to od 1+KK až po 4+KK. V neposlední řadě působí velice sympaticky, že samotná přestavba důsledně zohledňuje energetickou efektivitu a udržitelnost. Unikátní jsou taky například navržené balkóny v zelení, o kterou bude pečovat integrovaný samozavlažovací systém.
0: Parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Řidiči budou moci nově platit za stání mobilem přes nejrozšířenější aplikaci Easy Park. Z telefonu tak půjde parkovné snadno zaplatit, ale i na dálku prodloužit nebo předčasně ukončit. I přesto ale v ulicích dál zůstanou klasické automaty na mince.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaj v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Jekaterinu Alexandrovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. A turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7-6, 7-6. Ve čtvrtek čekáme skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
4: A máš plišového medvěda, ne?
3: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
4: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rá.

0: Středa je v plném proudu, stejně jako dnešní odpoledne na rádiu Čas s řadovou číslicí 19 pro měsíc srpen. Já vás zdravím, přátelé, a teď už od mikrofonu uslyšíte Kiki Střelcovou. No, co se týče těch dnů v měsíci, letí to jako splašené, ale všichni školou povinní, jako máte ještě dostatek času na užívání si prázdninových dnů. No, a ať už s námi na rádiu Čas tráví chvíle školáci, nebo naopak ti, co už tyhle povinnosti mají za sebou a musí se věnovat povinnostem pracovním, tak věřím, že všichni si to společně dnešní odpoledne užijeme. Čekají nás nějaké ty novinky, taky si připomeneme, do jaké soutěže se během posledních prázdninových dnů můžete zapojit, a připomeneme si taky dnešní téma dne. Teď už další hity, které milujete. Užívejte!
1: Hity, které milujete.

0: Další z hitů, který milujeme úplně všichni, ten od Škvor na rádiu Čas. No a na dnešek, přátelé, jsme při středě vyvěsili zcela jednoduché téma, a to otázku, se kterou se vracíme do dětských let. Které zvířátko v zoologické zahradě jste jako malí nikdy nevynechali? No a já tady pročítám vaše komentáře a strašně, opravdu velice mě překvapila posluchačka Lenka z Ivančic. Poslouchejte, píše: dlouho jsem sice v zoo nebyla, ale vždy si projdu terária s pavouky a podobnou havětí. Dívám se na ně sice s hrůzou a hrdinsky, protože vím, že nemůžou ven. Leni, zajímavé pojetí, ale naprosto rozumím, tahle havěť mi taky není blízká, ale máte pravdu, když je to jako v chráněném prostranství, tak člověk se na to aspoň podívá. Tak pište dále, jak to máte se zvěří v zoo vy, nejen třeba v dětských letech, ale klidně i teď v dospělosti, no a my už za chviličku pokračujeme v další muzice.
1: Tesco supervýhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
4: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
6: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
7: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
6: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
7: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
9: Vaše práce,
7: vaše stopa.
9: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
10: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne trávíte s hity Rádia Čas. Za chviličku budeme pokračovat. No a tak o už druhé tajné svatbě v rodině Prachařů jsme se bavili včera, jestli si vzpomenete. Mimochodem, veselku Davida Prachaře propálil jeho kamarád jazzman Emil Viklický, který přidal pár fotek na sociální sítě, kde se jako rozpovídal o tom, kde chválil jako hudbu, která na svatbě zazněla. No a dneska tady máme svatbu další, tedy ona proběhla už včera, no ale my se o ní tady dozvěděli dnes. 100%. Tu zase pro změnu veřejně propálil otec ženicha. No a i tentokrát se týká potomstva dalšího slavného hereckého jména. Tak jestli se chcete dozvědět víc, zůstaňte s námi a teď se ještě podíváme na to, jaké bude zítra počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek čekáme prosluněnou oblohu a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a tohle byl Divokej Bill. No a teď zpátky do showbiznesu, přátelé. Matěj Dejdar, senátor oblíbeného českého herce, komika a moderátora Martina Dejdara, se oženil. Kdo jste více aktivní na sociálních sítích, tak asi budete znát i jméno jeho manželky, influencerky Veroniky Biasiol. Podnikatel a Miss Grand Czech Republic 2024 do toho praštili poměrně rychle, poznali se teprve loni na podzim, zasnoubení páru pak proběhlo letos v dubnu, no a včera si řekli své ano. No a humorné je, že svatbu chtěli jako taky před veřejností stejně jako pánové z klanu Prachařových utajit, jenže veselku nechtěně propálil otec ženicha Martin Dejdar, který den před svatbou na sociálních sítích umístil příspěvek, napsal, teď poslouchejte dobře, jo, to z toho by se prostě nevymotal. Poslední panák za svobodna a od zítřka už bude všechno jinak, synku. No, pak ho sice rychle smazal, ale média už tuto informaci stihla zaznamenat a tak se do včerejška, nebo od včerejška, nepíše o ničem jiném. Takže tady máme další hvězdný pár, který se vzal, takže přejeme hodně štěstí. No a za chvilku z Rádia Čas další hity, které milujete.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Čas. Za 2 minutky odbije už 16. hodina odpolední dnešního dne. No a ještě než se tak stane, dorazí Marcelka Fabiánová s pohledem na cesty a taky čerstvýma zprávama. No a co se týče nás, čemu se budeme v příštích 60 minutách věnovat, tak vězte, že vás pozvu na nějaké ty sportovní události. No a taky si řekneme další novinky ze světa showbiznisu. Kdo šokoval novým účesem, tak o tom si více řekneme v příštích minutách. Kiki Střelcová přeje klidné středeční odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor na nábřeží doktora Edvarda Beneše v Přerově. Nákladní auto tady srazilo dva chodce a na místě stále zasahují záchranáři. Problémy hlásí také dálnice D2 u Brna, kde na prvním exitu boural kamion s osobním autem a blokuje provoz. Srážka nákladního vozu s osobním autem zase omezuje řidiče i v brněnské sportovní ulici a opatrnost se vyplatí i ve Zlíně na Štefánikově ulici, kde se srazila dvě auta s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Získat hypotéku je zase o něco těžší. Jihomoravské hejtmanství investuje do nemocnic miliony korun a ostravské řidiče čekají další změny. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cesta k vlastnímu bydlení se Čechům opět komplikuje. Úrokové sazby hypoték totiž vyletěly na 5,5%, což je nejvíce za poslední dva roky. Lidem, kterým končí staré výhodné smlouvy, tak mohou měsíční splátky stoupnout i o více než 10 000 korun. Podle ekonomů navíc úroky hned tak neklesnou a ceny bytu i domů dál porostou.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj podpoří modernizaci urgentních příjmů ve dvou nemocnicích za 20 milionů korun. Ve kterých městech, to už nám prozradil zastupující mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
2: V nemocnici Boskovice krajská podpora významně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Ten vznikne přestavbou stávajících prostor a pacientům i zdravotníkům poskytne moderní zázemí. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady na celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
0: V Ostravě je už ode dneška zcela průjezdná frekventovaná Rudná ulice, a to v úseku mezi Porubou a Plzeňskou. Zítra se navíc po kompletní opravě otevřou i oba mosty v Kunčicích nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne zase oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde ale projedou zúženými jízdními pruhy.
1: Rádio Čas, sport.
0: A na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val d'Isole.

0: zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
3: A máš plišového medvěda, ne?
2: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
3: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dalších minutách na rádiu Čas sice už tancovat nebudeme, ale budeme si hrát další hity, které milujete. A na ty si třeba můžete zatancovat. Přátelé, kdo by nechtěl být pozvaný na oběd? No a právě tuhletu možnost vám nabízíme my na rádiu Čas, vám, našim posluchačům. A co pro to musíte udělat? Jednoduché. Zaregistrovat svoji firmu na našem webu Rádia Čas, kde vyplníte opravdu kratičký formulář a pak už jenom posloucháte naše všední vysílání od pondělka do pátku mezi 11. a 12. hodinou. No a pokud vám kolega Aleš Klubar vybere vaše číslo, tak a dovolá se vám, tak jdete vy i vaši kolegové na oběd zcela zadarmo. A můžete si k němu vybrat, co vaše ctěné hrdlo bude ráčet. Neváhejte a určitě se do soutěže zapojte.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 5. Posloucháte středeční odpoledne s rádiem Čas. Dneska 19. srpna svátek slaví Ludvíkové a taky Luizy. Tak pokud někoho takového jména znáte, určitě jim nezapomeňte poblahopřát. No ale těch věcí spojených s dnešním datem je mnohem, mnohem víc. Tak víte co? Pojďme se na chviličku pomyslně teleportovat do dnešního rána za kolegy z ranního týmu a k rubrice Víš, nevíš. Co jsme se tam dneska zase dozvěděli, tak to si připomeneme na rádiu Čas právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Teď v opakování ve znělce bude pořád tvoje. V roce 1848, a my to jenom hrajeme mimochodem, byl v novinách oznámen objev zlata v Kalifornii. Ten odstartoval místní zlatou horečku pár měsíců na to, že chemická značka zlata AU, to všichni víme. Teď si dáme jiné tedy, jo? Tak prosím vás pěkně, dusík.
3: N.A. Že jo?
2: Ty prosím tě nedělej ve zdravotnictví.
3: Není to N.A. Nebo co?
2: To byl sodík, ne N.A.
3: Myslím, že vyhraju.
2: Jenom to trošku asi uber.
3: C.A. Ne A. N. N.
2: Dobře.
3: Tak si tak míchám tak.
2: Křemík.
3: S.I. nebo C.I. Teďka nevím. S.I. C.I.
4: Tak dneska, to bych nevěděla.
2: Dneska budeme vzpomínat, by slavil i tento muž.
5: Was a bullfrog. Was a good friend of mine.
4: Já to nevím. Znovu,
2: vy to znáte s dubbingem samozřejmě, že jo?
3: Ten dubbing...
5: Was a bullfrog. Was a good friend of mine.
4: Matthew Perry.
2: Tak.
4: Ale než mi došlo, že to je spřátel, jasně.
2: V roce 1900 se na pařížské olympiádě hrál poprvé a v rámci olympiád i naposledy kroket. Neplést si s kriketem, prosím vás, jo. Jak se alespoň tak zhruba takový kroket hraje?
4: No to jsou takové ty branky.
3: To je právě ten kriket, ne?
4: No a dřevěnými kladívky mezi těma brankama posíláš ten míček.
2: Přesně tak.
4: Víš, kde se to hrálo? Já jsem viděla Alenka v Říši divů.
3: Ano.
4: A tam hrála podle mě ta královna.
2: Jakoby, přesně taky ten obrázek, ano, jakoby ano. Zpracovat.
3: Ano, oh, déjà vu.
2: No. Počkej, platí i to, čeho nelituji.
6: Je m'appelle Fabio Fabio Jacques
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hraj

náš svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: To, že herečka Pavla Tomicová prošla razantní změnou, co se vzhledu týče, to už je informace stará nějaký ten pátek, výrazně před nějakým časem zhubla a nyní změnila i účes, přátelé. Z polodlouhých vlasů šla nyní kvůli roli do úplně krátkého sestřihu. Ten prý nosívala v minulosti, ale jak sama prohlásila, moc na takovou velkou změnu jako připravená nebyla. Ale staví se k tomu tak, že jí osud do cesty přihrál novou výzvu a tak to přijala se vším všudy. No a vlasovou změnu podstoupila kvůli natáčení nového 6-dílného seriálu, který se bude jmenovat Kutnohorská kauza. A začíná se natáčet už příští týden. Teď už ale do aktuálního času máme minutku po 4:30 odpoledne a to je nejvyšší čas říct si, jaké bude zítra počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek čekáme prosluněnou oblohu a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněla i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Přiblížu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
0: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Kam za sportem.
1: Už od zítřka 20. do soboty 22. srpna, přátelé, proběhne v porubské RT Thorax aréně tradiční hokejový turnaj o pohár RT Thorax. No a během 3 dnů se tam na ledě utkají týmy HC RT Thorax Poruba, AZ Havířov, hokejový klub Jastřebě z Polska a stejně tak i dorazí slovenští rytěry z Martina. Čili pokud je hokej vaše srdeční záležitostí, určitě do RT Thorax v Ostravě Porubě o následujících 3 dnech vyrazte a podpořte tak týmy v souboji o prestižní pohár a užijte si skvělou atmosféru.
0: Radio Čas.

0: úžasný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Na rádiu čas v závěru 16. hodiny odpolední. Za necelé 4 minutky odbije 17. No a v té vás pozvu na skvělé akce, které se budou konat v nejbližších dnech a taky týdnech. Dorazí Marcelka Fabiánová s novinkami z Moravskoslezského kraje. No a probereme třeba i téma dnešního dne. Tedy zvířátka v zoologické zahradě, která jste jako malí nikdy nemohli minout. Na tohle všechno ještě víc se můžete těšit, pokud s námi zůstanete i v příštích minutách a společnost vám i nadále bude dělat moje maličkost Kiki Střelcová. No, teď už přebírá štafetový kolík Marcelka Fabiánová, která má pro nás novinky z domova i ze světa a ještě předtím se podíváme na cesty. Mějte klidné odpoledne.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
6: Řidiči aktuálně pozor ve Zlíně na Štefánikově ulici. Srazila se tady dvě osobní auta a dodávka. Na hlavním tahu u Hulína na Kroměřížsku havaroval motorkář. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A komplikace v dopravě jsou aktuálně také v Brně v části Královopole, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu osobního auta a nákladňáku na Sportovní ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Sociálním službám v Česku chybí personál. V karvinských ulicích je více strážníků a hromadná nákaza v Lázních Jeseník je na ústupu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českým sociálním službám hrozí v budoucnu hluboká krize. V zařízeních už teď chybí 3000 pečovatelů a sester, přičemž stávající personál rychle stárne. Situace se navíc bude zhoršovat s tím, jak bude v dalších 10 letech přibývat nemohoucích seniorů. Podle televize Altává Plus ale vláda chce situaci zachránit, například digitalizací a náborem nových zahraničních pracovníků, hlavně z Filipín nebo Uzbekistánu.
7: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé Karviné potkávají v ulicích více strážníků. Město zavedlo speciální hlídky, které řeší nejenom běžné problémy, ale více se zaměřují i na špatně zaparkovaná auta, která překážejí průjezdu hasičů a záchranářů. Poté, co nepomohly domluvy, začaly řidičům i rozdávat pokuty. Více uvedla mluvčí města Monika Danková.
8: Průjezdnost hlídají karvinští strážníci nejen v ulicích města, ale i v místech s vysokou návštěvností. Příkladem je Karvinské moře, kde ještě nedávno neukáznění řidiči stáli i v místech zákazu, a to po obou stranách příjezdové komunikace.
6: V Pryznicových Lázních Jeseník je hromadná nákaza na ústupu. Počet pacientů se střevními potížemi v tomto léčebném sanatoriu začal po zásahu hygieniků výrazně klesat. Testy zatím u nemocných potvrdili noroviry a na místě dál platí přísná dezinfekční opatření. Celkem v areálu onemocnilo nejméně 111 lidí. Hygienici ale přesný zdroj nákazy stále hledají.
7: Rádio Čas, sport.
6: A české fotbalové kluby čekají klíčové bitvy o evropské poháry. Viktoria Plzeň se ve čtvrtek představí v Bělehradě proti Červené zvezdě v boji o Evropskou ligu. Fotbalista Jablonce zase nastoupí v Glasgow proti slavným Rangers v předkole konferenční ligy. Odvety na domácích stadionech v Česku jsou pak na programu hned o týden později. tak nám nabídne slunečnou oblohu, místy ale s přeháňkami, deštěm ojediněle.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
2: A máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: V hitech, které milujete, budeme na rádiu Čas pokračovat i za okamžik, ale teďka zpátky k dnešnímu téma dne, ve kterém rozebíráme zvířata v zoologické zahradě, které jsme nikdy nesměli vynechat, když jsme byli malí špunti. No a jak vždycky říká kolega Ráďa, že je to jako takové milé, že když tady člověk vysílá, je v tom studiu a prochází tady nějaký z našich kolegů, tak se vždycky zastaví minimálně pozdravit. No a pak jsou takový, se kterými si prostě máte víc co říct a tak nezůstane jenom u pozdravu. No a jedním z těch milých, ukecaných, upovídaných kolegů je kolega z rádia Časrok Aleš Krejčí. Já tě zdravím, ahoj.
2: A proto budu jenom stručný, tak ahoj. Ne, zdravím všechny posluchače rádia Čas.
1: Vítej v vysílání.
2: Děkuji za přivítání.
1: Prosím tě, co ty a zvířátka, když jsi byl jako malý, měl jsi něco, co jsi vždycky prostě musel vidět, jinak bys bez toho neodešel domů, anebo byste šli domů s kraválem?
2: Potkany kolem kanalizace.
1: A tak to jste aspoň ušetřili, nemuseli jste chodit do zoo.
2: Občas jsem se s nimi přetahoval o rohlíky. No, každopádně ne.
1: A kolega Aleš je humorista, víte?
2: Ne, samozřejmě jsem vždycky v zoologické zahradě měl rád lvy a tygry. To mě fascinovalo vždycky nejvíc, jako dítě jsem opravdu musel vidět.
1: Takže ty dravé kočkovité
2: šelmy. No, ty pořádné lvy, naštvané úplně. No tak si tam v zoologické zahradě nebyli úplně naštvaní. Jako,
1: byli klidní, to je pravda.
2: Jestli nebyli pod nějakými...
1: utlumovacími prášky, já doufám, že ne teda. Ale máš pravdu, že vždycky takové ty majestátné zvířata, ty mě taky lákaly a za mě teda vždycky nesměl chybět výběh s ledními medvědy.
2: Jo, tak lední medvědy, no to je pravda, top. No. A u hrochů jsem se vždycky obával, že začnou rozmetávat své výkaly.
1: Mě zase jednou v ostravské zoo fascinovalo, když ten hroch otevřel tu svoji chlebárnu a hodili mu do ní celý bochník chleba. Takže tak. Přátelé, děkujeme i vám, že dáváte vědět, která zvířata jste navštěvovali nejraději jako malí. Tobě děkuji za milé povídání a přeju krásné odpoledne.
2: Není zač, všem hezké odpoledne.
1: A jdeme k dalším hitům.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pánové, z Opět a Radeček s Marií Čírovou. Hit, který milujeme bezesporu úplně všichni. No a teď se pojďme na Rádio Čas bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Mám tady pro vás spoustu krásných akcí. Tak to pojďme sfouknout. Přátelé, poučový víkend v Kopřivnici se chystá už na tento víkend 21. až 23. srpna. Přijede tam kapela Flared, Michal Horák a vystoupí třeba i Lenka Dusilová. Důležité je zmínit, že kromě atrakcí, skvělé hudby a dobré zábavy bude vstupné zdarma. Další pozvánka na 23. od 10 hodin dopoledne je akce s názvem Chutě kraje Jeseník ve Smetanových sadech. Takže pokud dáváte přednost gastronomickým akcím, tak rozhodně tuto akci doporučuji. Dále z vás zveme na Svatováclavský hudební festival, který se bude konat až v září, konkrétně od 2. do 28. příštího měsíce. No a potom jedna pozvánka až na říjen. Charita Ostrava bude pořádat benefiční koncert, na kterém vystoupí třeba Jana Kirchner a Robert Balcár Trio a taky kapela Get Away. Všechno to proběhne v kulturním domě Akord v Ostravě Zábřehu od 18 hodin podvečer. Lístky v předprodeji můžete zakoupit na webových stránkách dkakord.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Další z hitů, který milujete od Aerosmith, je sice za náma, ale nebojte, spousta dalších jich je ještě před náma. Přátelé, z 19. srpnového dne zbývá nějakých 6,5 hodin do jeho závěru. Svátek slaví Luizy a Ludvíkové. No a slaví se Světový den fotografie a taky jeden brambor. No a dnešní datum v občance má jedna z nejvýraznějších českých hereček a moderátorek Adéla Gondíková. Manželka Jirky Langmajera slaví 53. narozeniny. A za velkou louží slaví úctyhodných jubilejních 80 let bývalý prezident Spojených států amerických Bill Clinton. No ale bohužel budeme dnes i vzpomínat konkrétně na rodačku ze Zlína, skvělou to českou divadelní a filmovou herečku a bývalou manželku Ladislava Freje, Věru Galatíkovou. Ta by dneska oslavila 88. No a co se týče dnešního podvečera, tak v rámci něj se můžete těšit na další díl pořadu Film Time Toma Michalíka. Tom už se na vás těší a za nějakou půl hodinku to všechno vypukne.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek čekáme prosluněnou oblohu a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si na veřejně přístupném portále mohou například bezplatně ověřit, jak bezpečná je ulice, kde žijí, anebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější. A to není všechno, jak nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
1: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
0: Zajímavostí je, že v mapě je zaznamenáno přes 9000 loňských nehod, ze kterých jasně vyplývá, že nejvíce bouraček nespůsobila rychlost nebo agresivita, ale obyčejné couvání a parkování.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
0: A Moravskoslezský kraj rozdělil další miliony na ochranu před letními vedry a suchem. Peníze posloužily na rozsáhlou výsadbu stromů, keřů a zeleně v areálech krajských škol, také nemocnic nebo dětských domovů. Díky dotacím přibyly také zelené střechy, fasády nebo nádrže na zachytávání dešťové vody. Více podrobností má pro nás krajský radní pro životní prostředí Pavel Staněk.
3: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
0: Zajímavostí tady je, že peníze z dotací posloužily například i na vytvoření jedlé zahrady na gymnáziu ve Frýdku Místku anebo k založení záhonu z 30 druhy bylinek pro školní kuchyni v Ostravě. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Laj, laj, nachmelené chardonnay.
7: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: 68. narozeniny teď, přátelé, ve velkém ovládla MTV Video Music Awards, protože v něm vede s celkem 11 nominacemi. Madonna v závěru 17. hodiny odpolední na rádiu Čas. No a za chvilku už podvečerní program, v rámci kterého se můžete těšit na pořad Film Time s Tomem Michalíkem. Tom je připravený, přenechávám mu vás tady v plné kráse, o vás bude pečovat v následujících 60 minutách, tak si to tady s ním užijte, ale ještě předtím Marcelka Fabiánová s posledními zprávami dnešního dne a taky pohledem na cesty. Kiki Střelcová se loučí a budu se těšit zase brzo.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22.

0: Řidiči, aktuálně pozor, dálnici D1 u Brna zablokovala nehoda osobního auta s kamionem. K havárii došlo na 194. kilometru ve směru na Ostravu, přímo v oblasti křižovatek Brno-Jih. Na místě zasahují policisté a řidiči musí ve směru na Ostravu počítat s tvorbou kolon. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Evropa se bude Českem inspirovat v třídění odpadů. Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život a parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi jsou evropskou špičkou v třídění plastů. Odpad u nás pravidelně recyklují 3/4 lidí. Náš systém barevných kontejnerů je dokonce tak úspěšný, že by se jim brzy mohla inspirovat celá Evropská unie. V jedné věci ale zaostáváme. Chybí nám totiž povinné zálohování PET-lahví. To se ale brzy změní. Vláda už totiž připravila zákon, podle kterého budeme za lahve a plechovky nově platit zálohu kolem 4 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život. Rekonstrukce přinese modernější a komfortnější bydlení a zároveň výrazně oživí i podobu této známé dominanty města. A co všechno nabídne, to už ví zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Takzvaný ostravský mrakodrap nabídne po dokončení rekonstrukce dohromady 111 bytů, a to od 1+KK až po 4+KK. V neposlední řadě působí velice sympaticky, že samotná přestavba důsledně zohledňuje energetickou efektivitu a udržitelnost. Unikátní jsou taky například navržené balkóny v zelení, o kterou bude pečovat integrovaný samozavlažovací systém.
0: Parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Řidiči budou moci nově platit za stání mobilem přes nejrozšířenější aplikaci Easy Park. Z telefonu tak půjde parkovné snadno zaplatit, ale i na dálku prodloužit nebo předčasně ukončit. I přesto ale v ulicích dál zůstanou klasické automaty na mince.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaj v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Jekaterinu Alexandrovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. A turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7-6, 7-6. Ve čtvrtek čekáme skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
4: A máš plišového medvěda, ne?
3: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
4: My si povídáme úplně s každým. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
5: Přesně po týdnu se vám opět hlásím ze studia, kde nás čeká nová epizoda pořadu Film Time. Dneska nás čekají dvoje narozeniny, dvě kinopremiéry, ale ještě předtím se vrátíme k uplynulému víkendu. V Anaheimu totiž proběhlo tradiční setkání fanoušků Disney, akce známá pod názvem D23. Samotné studio na události každopádně každý rok oznamuje novinky a plány do budoucna. Takže co důležitého zaznělo letos? Co se týče animáků, oficiálně byly potvrzeny třetí díly Zootropolis, Ledového království a také Rodiny úžasňákových. Fanoušci Star Wars tak ti budou mít v příštím roce taky radost. Jednak se na obrazovky vrátí Ashoka se svou druhou řadou a upřímně, tohle je vlastně jeden z mála seriálů, který je i chválen. No a už na jaře vstoupí do kin nový film s podtitulem Starfighter, ve kterém si hlavní roli zahraje Ryan Gosling. No ale největší očekávání bylo na poli studia Marvel. V příštím roce nás čeká nový seriál Vision Quest, no a v roce 2028 se dočkáme restartu X-Menů. Ale během víkendu už bylo oznámeno, kteří herci se chopí známých hrdinů, alespoň tedy některých. Vedle mladých vycházejících hvězd v čele se Sadie Sink se tvůrcům podařilo ulovit hodně zajímavé jména. Samara Weaving a Adam Driver. A za mě je to opravdu parádní volba. Ale něco mi říká, že to není všechno a že to opravdu není definitivní seznam. Ono, co si budem povídat, do premiéry v roce 2028 je ještě hodně daleko.
1: Film Time na Rádiu Čas.
6: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Před pár dny oslavil 73. narozeniny Jan Kraus, český herec a pro mnohé v posledních letech známý převážně jako moderátor vlastní show. Pražský rodák je ve filmové branži už od dětství. Jeho úplně první role dostával v nějakých 12 letech. V roce 1971 potom přišla, řekněme, jedna z těch památných rolí ve filmu Dívka na koštěti. A taková ta drzá, záporná role mu vlastně zůstala ve většině případů. Tak jako princ v pohádce Jak se budí princezny, například. Jan Kraus nebyl nikdy vyloženě herec v hlavní roli, ale jeho výkon si vždy zapamatujete i na malém prostoru. Můžu na mátku zmínit Černé barony a nebo třeba trilogie Gimple, Vejška, Job.
2: Prostě půjdeš na jinou školu, tahle je stejně k ničemu.
3: Já nechci na jinou školu.
2: Půjdeš na jinou školu.
3: Budu na jinou školu.
4: Michal, prosím tě.
2: Nepůjdeš? A proč nebudeš? Můžeš mi říct jeden pádej důvod?
3: Jsem si na té škole zvyknul.
2: Jo, ty jsi si zvyknul. Ty jsi zvyknul. Jo, takhle. No aha.
1: V roce 2004 začal moderovat vlastní talk show Uvolněte se prosím, jenž vycházela z kultovních amerických late show. A Janu Krausovi se dařilo. Ukázal si být tím pravým pro tento formát. Po 6 letech se ale jeho pořad po neschodách s vedením televize přesunul na konkurenční komerční stanici, kde se vysílá dodnes pod názvem Show Jana Krause. Mimochodem nedílnou součástí pořadu je jistý pan Odvárka, který nechyběl na žádném natáčení, kromě zahraničních. No my Janu Krausovi přejeme určitě všechno nejlepší.
0: Filmtime. Na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.
6: Just Radio Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: na Rádiu Čas.
1: A mám tady ještě jedny dodatečné narozeniny. 17. srpna slavil Robert De Niro. Narodil se na Manhattanu a v jeho žilách vlastně koluje irská, italská, nizozemská a také britská krev po jeho rodičích. Ti se rozešli v jeho 2 letech. Už v 10 si poté zahrál ve školní divadelní hře a do filmu se dostal v polovině 60. let. No a osudový rok byl pro něj 1973, kdy se poznal s režisérem Martinem Scorsesem. První film, který spolu natočili, byla Špinavá ulice. A nakonec to spolu dotáhli na 11 počinů. Z těch nejlepších vybírám určitě Taxikáře, Zuřícího býka nebo 90-kové Mafiány a Kasino. Ale památných rolí má Robert De Niro samozřejmě mnohem a mnohem více.
2: E per chi l'amo pagare?
3: Vedi, ci pensiamo noi altri.
2: Ah sì, ma il gioco è solo, noi altri siamo tre. E il gioco è armato e noi altri siamo armati. Perciò, per chi ci andiamo a dare a vincere, non ci sarà monete.
3: Tu non capisci. Chi sono so quattro?
1: Role Vita Corleoneho ve druhém Kmotrovi mu vynesla prvního Oscara. Mnohokrát také ukázal, že mu není cizí ani komediální žánr. Třeba taková spolupráce s Benem Stillerem ve filmu Fotrial Alter a následných pokračováních má velkou základnu fanoušků. V roce 2018 po něm byl dokonce pojmenován i nový automobil značky Kia. Takhle to prostě někdy chodí, když jste globální hvězda. A také Robertu De Nirovi přejeme všechno nejlepší.
0: Film Time na Rádiu Čas. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky odhamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho. Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
9: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
8: vaše stopa.
7: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Tak a jdeme na pozvánky do kina. Ta první bude pro ty nejmenší. Ale jedním dechem dodávám otázku, jestli byl tento film potřeba. Na velké plátno míří ve svém novém dobrodružství Tom a Jerry. Tentokrát s podtitulem Kouzelný kompas. Tahle značka je s námi už od roku 1940, kdy byl odvysílán první díl. Mimochodem, tenkrát se ústřední postavy jmenovaly Jasper a Jinx. Seriál se stal naprostým fenoménem, a to i na našem území. No a v tom je možná ten problém, protože většina lidí ho miluje kvůli své klasické animaci a gagům. A ty sami o sobě přinesli kontroverzi několikrát, ale upřímně, kdo z nás se u toho nesmál?
2: Je naživu!
3: Mrtvý není.
2: Mistře, to je nějaká koruna, je divně cítit. Nedokážu symboly rozluštit.
3: Starý rival, nový souboj.
2: Vážně z nebe seslali kočku.
1: A právě změna animace je to první, co vás při pohledu na novou adaptaci napadne. Ale proč tomu nedát šanci?
4: Jo.
1: V tomto filmu se podíváme na různá místa a potkáme bájné příšery a dvojice, která se vždy nahání, tak bude muset spojit síly, aby se dostala domů. Více už vám neprozradím, na to budete muset přijít sami aktuálně v kinech.
0: Film Time na Rádio Čas.
5: Čas. Rádio Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Tom a Jerry nejsou jediné známé postavy, které se vrací do kin. Comeback hlásí i Robin Hood, nejslavnější zbojník, který bohatým bral a chudým dával. Ale rozhodně se u toho nebál ušpinit ruce. Moc nepamatuju, že by nějaký film o něm byl tak syrový a brutální, jako nový film Smrt Robina Hooda. Ale také to bude možná něco jiného, než čekáte. Film nabídne řádění v Sherwoodském lese, ale spíše se zabývá, jak se Robin Hood vypořádává se svými činy. A jelikož se ten film jmenuje Smrt Robina Hooda, tak nějak asi můžete vytušit, jak to celé skončí.

0: Billa Skarsgårda a také na režiséra Michaela Sarnoskyho. Je to jeho třetí film a já jsem velmi zvědav, jak se mu povede dál. Jeho aktuální Smrt Robina Hooda můžete momentálně vidět v kinech a pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden.
1: Film Time na Rádiu Čas. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Hity, které milujete.

0: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
1: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak
2: a máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam slibuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a na

0: je to tady. Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dorn, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
2: A máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam slibuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
1: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
0: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
3: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou věci dají.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím, nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak
2: a máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak
2: a máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým. Mezi 6 a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Konec konců já tak považuji vlastně svůj byt, nebo tam, kde teď přebývám. V konce mu říkám, jako se zdržím nebo jdu do kavárny, ať se poňuňá, nebo když pár dní jsem mimo a tak dál. Tak...
2: A máš plišového medvěda, ne?
1: No, já tam oslovuju víc věcí, ale nechtěl jsem prozrazovat všechno.
2: My si povídáme úplně s každým. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Yes, yes.
1: Rádio Čas.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: papíroval. Proudy zas a znova, řídím se bez ní.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.